0: Noc plná hvězd.
1: Já byl, pánové, od jak živa člověk mírnej a opatrnej. 30 let dávám, prosím, bedlivej pozor na každý křivej krok a pak se zamiluju do lížařky. Já, člověk z Polabí, mohl jsem koupit ty líže, budíš, pro ty její modrý oči. Ale když už jsem je koupil, já je měl postavit za skříň a nejezdit s nima do Tater. A když už jsem jel do těch Tater, já měl jet do nízkých, protože vysoký Tatry, to je s láskou amen. Měj rozum, Máničko, naléhám ještě v hotelu, v životě jsem na tom nestál. To seš muskej, řekla jenom a začala mazat líže. Aspoň ten vosk tam nedávej, zapřísahám jí tedy. Vždyť to bude klouzat. Ale to ne, to ještě vyžehlila a pak jsme vyrazili. Ze začátku to šlo ohromně, sám jsem se divil, ale když jsme na vrcholku sundali líže s ramen, aby jsme je obuli, nohy se mi rozklepaly. Máničko, povídám sehnutej nad vázáním, teď mě máš teda v Kandaháru, ale co bude dál, přičte každej ke tvý tíži. A v tom cítím, že se dávám do pohybu. Pozor, vykřikla ona na lidi pod náma, je to Václav. Ale nebylo moci, která by mě byla zadržela. Jeden se o to pokusil, ale zatlačil jsem ho do sněhu a dodnes ho hledají. Potom jsem přejel smrček, pak další 4 lidi a pak už jsem byl volnej, nikdo mě nezdržoval a bejt jen trochu klidnější, mohl jsem začít vychutnávat jízdu. Pánové, já to tedy všecko na puntík nepamatuju, ale nejdřív byla krajina pustá, potom přišly kleče a nakonec borovej les. Když jsem vystřelil ven, byl za mnou průsek a přede mnou nějakých 200 metrů kolmý stěny. Na jejím konci jsem prolít jakýmajsi zavřenýma dveřma, zasvištěl chodbou, uslyšel hudbu a přešustěl po parketách. Z toho jsem vyrozuměl, že jsem v interiéru a bejval bych se snad zastavil očíšníka, ale on nekňuba upad i stácem a já přejel po zmrzlině. Samozřejmě to mě vpravilo do nové rychlosti. Po točitých schodech jsem se vřítil na dvůr a odtud skrz králíkárnu do volného prostoru. Pak jsem projel sněhulákem a to mě připomnělo Máňu, jak asi stojí kdesi na hřebeni a v duchu mě odprošuje mě, kerej se valím, řítím a svištím, ani nevím kam. V tu chvíli jsem se to dověděl, jelikož těsně kolem mýho levýho boku myhla se mi cedule starý smokovec 3 kilometry. Pánové, ty 3 kilometry jsem urazil v minuce a ještě jsem přitom stačil urazit 2 telegrafní tyče a stařenu, který jsem v tom letu nestačil odpovědět na křesťanský pozdravení. Hned na to jsem se definitivně zastavil vo Grand Hotel, ale neměl jsem pokdy pořádně si oddychnout, neboť v levý noze mě píchlo, zabolelo a nakonec zůstala vohnutá na úplně nesprávnou stranu. Dřív, než mi přiložili k nosu čpavek, spatřil jsem koutkem oka záchranou četu s Bernardínama, která se vydala na cestu v mých stopách. Potom mě zastřel takovej těžkej růžovej mrak v lídným dloby a já cejtím, že už tu nohu necejtím, že mi začíná být dobře a že pomalu přestávám vnímat. Ale než jsem ztratil vědomí, ještě jsem zaslech jakýhosi Brchela, je to prej známý internacionál, kerak praví. Já se prej něco najezdil, ale ani v té nejkompletnější výzbroji bych nikdy nedokázal, co dokázal tenhle muskej na jediný líži. Pánové, když jsem se probudil na čistým nemocničním lůžku, stála mi v hlavách snoubenka a uprostřed zimy, prosím, zasouvala do vázičky větvičku šeříku, ty svý modrý oči vlahý něžnejma slzama. Ale já, poučenej, vzpřímil jsem se na polštáři a zvolal jsem jednou provždycky. Slečno, opuste místnost, já vás neznám, já se na vás nepamatuju, jelikož těžký úraz přivodil mi úplnou a naprostou amnézii.
2: Ono to, jak dneska vidí.

to hodně dnů, už je to hodně let, co vítr všecko smet a zůstala jen touha. Bože můj, já chci zpět, Bože můj, já chci zpět. Přes hory kamení, ze světů plných bouřích,

dušičkou malinkou koukám, jestli se kouří z našeho stavení

0: když vítr všecko smet, tak zůstala jen touha. Bože můj, já chci zpět. Bože můj, já chci zpět.
1: Hvězda.

0: noc s hvězdou.
1: Přicházím, abych vystoupila na obranu tlustých. A přímo vám řeknu, že tak činím ze zištných důvodů. Jednak mi začnou fandit všichni, kteří mají nějakej ten mizernej metráček nadváhu. A jednak si dám dvojitou večeři. Ale abych začala od Adama, tedy přesněji řečeno od Évy. Budete se divit? Ale já jsem se taky takováhle nenarodila. Mě v mládí přezdívali Twiggy. Twiggy ale na štorc. Ještě před 10 lety jsem skákala 1,60 m do výšky. No a dnes? Dnes by mě tam těžko tahali jeřábem. Pak se našel romantik, který zařval. Na rukou tě budu nosit. Ten si dal. 5 let ho dávali dohromady. A ten gauč nedali dohromady vůbec. Nedávno jsem točila jeden film, kde je scéna, kdy skočím na koně. Kdy skočím na koně a pádím k obzoru. Vážení, ten kůň by musel skočit na mě, abychom se vůbec hnuli z místa. No, nemáme to lehký, my těžký. Kde jakej hubeňour nám nadává do tlusťochů? A přitom se dá říct, obézní, nebo korpulentní, nebo se to taky dá i zašumlovat, kortakpulentní, protože jsou mezi námi i nevinní, jak říká klasik Menšík. Podívejte, já když si stoupnu na váhu, jo, tam jsou takový cedulky, tak tam jsem se dočetla, že na svou váhu bych měla být 7 metrů vysoká. Ale o tom jsem nechtěla mluvit. Tedy já si stoupnu na váhu jen tak. Vážím. No, to je příklad. Vážím 70 kilo. Odvážím busta. Ten má 10 deka. Sním ho, zvážím se a mám 80 kilo. Ano, jistě, taky jsem se pokoušela držet dietu. Nejprve bodovou. Co jsem viděla, to jsem zbodla. No a potom vajíčkovou dietu. Za 3 neděle jsem s kudlou zubek honila po návsi slepice. Lidi, jak já nenáviděla slepice. Co já snědla slepičí polívky. No a pak jsem přešla na prášky. Po každém jídle jeden. To máte 12 prášků denně a furt nic. Tak jsem to vzdala a založila klub kosmonautů amatérů. Já vím, je to divná představa. Vidět mě místo s vařečkou u plotny někde v kosmu. Ale uznejte, že by byl ze mě krásný talíř. Z obou stran vypouklej. Nebo se stává, že jdou události proti srsti. Třeba v lásce. Vy se pak kajete, tedy jdete do sebe. Prosím vás, kam může takovej hubeňour jít, no? To když já jdu do sebe, tak se vrátím za 14 dní. Ano, a tomu prosím říkám pokání. Páni, co vám může taková průsvitná slečna nabídnout? Mizernej půlmetráček a to ještě ne každý kilo je povedený. No, ale podívejte se na mě. Jedno kilo hezčí než druhý a celek 120 krásných kil. Ano, pánové, my obézní jsme obohatili český jazyk o ten krásný výraz. Páne, to je ale kusanec, co? Ano, a to jsou zhruba důvody, proč jsem se rozhodla vystoupit na obranu tlustých. Prostřednictvím rozhlasových vln. Protože na mě jsou i dlouhý vlny krátký. O středních ani nemluvím. V televizi by to tak nevyznělo, kde by taky na mě chudáci sehnali obrazovku. Ještě jsem chtěla říct, že my tlouštíci jsme tolerantní. My nenutíme hubeňoury tloustnout, jako oni nás nutí hubnout. Možná, že je to tím, že si hubení myslí, že jich je víc. Proto si troufají. Ale zkuste nás vážit. A uvidíme, kdo z koho. Protože my na váze jsme absolutní velmoc. A nejen to. Od zítřka nás uslyšíte každý den v rozhlase. V hlášení. Stav tuku na českých bocích dnes v 7 hodin ráno.

0: Noc plná hvězd.
1: Bonsoir.
2: Soir. Ça va?
1: Pas trop mal. Et vous donc?
2: Merci. Comme-ci, comme ça.
1: Enfin, pourvu que ça gaze.
2: Oh, tiens.
1: Ouais. C'est l'essentiel.
2: Oh, je vous assure, Oh, mon Dieu,
1: L'essentiel.
2: C'est la vie. C'est la vie est une chienne.
1: Ah, par exemple, mon ami, c'est pas mal trouvé. Ya. Richtig.
2: Yeah. Vy jste taky Čech?
1: Bože, to je náhodička.
2: Cizině z Prahy?
1: No já jsem z Prahy.
2: No to jsme oba z Prahy, no to je báječný.
1: Ale řekl byste to někdy,
2: no jo,
1: tak přece jen ta Fraporte takhle.
2: A dlouho jste v cizině?
1: No to víte, já hned po válce jsem.
2: Jo, já taky hned, jak po převratu čistě jsem jen tak ovšem.
1: To je nejlepší, víte, jo. Vypadnout jaksi,
2: jo.
1: Než se to vyjasní.
2: Ano. To je, jsem rád, že tady přeci jenom tak ono přeci to piče.
1: Opravdu, víte, to je nejlépe takhle, když člověk v cizině, já
2: ano,
1: říkám
2: ano.
1: Vždycky zejména.
2: To je správné, to je velmi správné, tím pádem se člověk vystříhá mnohému, ano.
1: A naopak zase.
2: Správně jste řekl, víte, naopak protože pač na tom právě, proč ne, že ano?
1: Ale to se ví, protože z tohoto hlediska samozřejmě všechny ty překážky odpadají a
2: jo, to je tak.
1: A potom,
2: to důležité, to potom, ano.
1: Velice.
2: To je, to jsem rád, že jste z Prahy, bože, aspoň si máme o čem povídat, že ano?
1: No, bože.
2: Ta Praha, to je, kolikrát si říkám,
1: já
2: to je marný.
1: Taky vždycky, tak v cizině si řeknu občas vždycky, je Praha.
2: A to já zase si spíš říkám, Praha je. To je marný, ono je to stověžatý, ono to člověku přiroste k srdci, víte, to je marné.
1: Proti tomu se nedá nic dělat?
2: Jo. A v mnohém se Praze křivdí.
1: O, to zajisté, víte, to víte, příteli, máme Paříž například.
2: Máme Paříž například, tedy nehledě na Paříž, já jsem byl i v Americe, tedy i tamhle, a tamhle, všude jsem tedy, tamhle jsem byl a tady tak jsem chodil tedy.
1: Ano, já jsem byl na těch týž místech.
2: Ano, to je náhoda, že jsme se tam neviděli, tedy Kordilery například, je to tedy veliké, je to krásné, nahoře sníh, že ano, ta nádhera, víte, ale Joffin to není.
1: To je to, nebo máte zase například třeba v Paříži tu dlažbu, to je pořád, že je to báječný
2: asfalt,
1: a rovný
2: jo.
1: A ono je to takový pádní.
2: Jo, ono je to sice černý, ono se to blízká, ale je to furt.
1: Je naproti tomu přeci jenom ta pražská dlažba, to je.
2: To je marný, z toho dýchají století, kamaráde, že ano. K tomu člověk rád přilne, k tomu kamenu, dyť, přes to chodil Žižka.
3: Račte si natáhnout ten gramo.

nevadou táhneme, rance na zádech a ta pouť ubíjí. Horko mění pánve v ohýbací plech a pré.

Včera někdo střílel u kojotích hor a pak pes tklivě věl. Kulkou vraha skonal Charlie Prospector od někud

jeden 49er. Všechno vyzvonil, přísahal na svou čest, že vedl stovky mužů podél se kyčil k nagetům jako pěst.

až tam dojdu se svým klukem, už po stolíčku zpívají. Co naučil se chodit, tak 9 hodin ráno každou neděli. Vařinu mi krade a skáče po mé posteli. Týden člověk jezdí,

schodek mi vždycky strhne. Švatlá přitom ty své nesmysly. Prý v posteličku zvoní, tak aby jsme o nic nepřišli.

kočka, Ferdu mravence, nebo bylka pitlíka. Leze po té zemi a vůbec ani neví, že je kulatá. Jo, ona není špatná,

0: poslouchejte na stanici Hvězda.
1: Víme, co se děje.
2: Bývalý komunistický lampasák Pávek a převlékač kabátů, sídlící toho času dočasně na Pražském hradě, předvedl další kousek svého politického divadla. Odjel totiž na summit do Bukurešti, takzvané Bukurešské devítky, kde horlivě ladil společný postup před summitem NATO v Ankaře. A to přesto, že ho podle všeho česká vláda do Ankary na jednání za žádnou cenu v rámci bezpečnosti České republiky nepustí. Absurdnější scénář by snad nevymyslel ani Franz Kafka. Na sociálních sítích se pak pochlubil, jak s Markem Rutem a dalšími partnery koordinuje obranu východního křídla Aliance. Ruské útoky prý nejsou vzdálená hrozba, ale, citujme, přímé ohrožení naší bezpečnosti, konec citace. Tyto trapné lži ostatně opakuje už několik měsíců a nově, díky bohu, jeho sólové účinkování nezdílí už ani ministr zahraničí Petr Macinka. Pavlovi naopak opakovaně vzkazuje, aby se zahraniční politiky zdržel a nechal ji na vládě, která ji má jako jediná ostatně v kompetenci a nese za ní také politickou odpovědnost. Rozpolcené NATO však mezitím spolu s Pavlem chrlí další a další prohlášení o jednotě v bratrské soudržnosti. Připomeňme, že onu Bukurešskou devítku tvoří především země, které obkličují Rusko, jmenovitě tedy Estonsko, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Polsko, Rumunsko, Slovensko, Bulharsko a Česká republika. Měla se vedle evropské koalice ochotný stát blokem válečných štváčů, jenže situace se v realitě postupně mění. Slovensko pokračuje ve snaze vést s Moskvou dialog. V čele české vlády už není Fiala. V Bulharsku si občané nově zvolili euroskeptika Radeva a rumunská probruselská vláda se právě v přímém přenosu zhroutila. A my? Pustit prezidenta Pavla na jednání bylo sice chybou, na druhé straně však potvrdil, že s vládní zahraniční politikou prostě skutečně není kompatibilní.
1: Jo, pořád se něco děje.

0: noc s hvězdou.
1: To je ale hromada věcí. Jak to mám najít? Na vrchu to nikde není, tak snad ve spod. Močka, trochu to nadzdvihnu a... Je, pomoc, pomoc!
2: Kluku jeden, co jsi to udělal? Hurvajs, kde vlastně jsi?
1: Tady, ve spod! Počkej, tady došla, pojď mě na ruku.
2: Tak počkej, kde máš nohu, ukáž. Ukáž, Hurvajs, vytáhnu tě za ní. No, no, pozor. Hej, rup! No, no a už je to.
1: Jej, damánky, už jsem myslel, že po tou hromadou věcí vypustím svou školou povinnou duši.
2: Tak co sem lezeš? Mám tady v komoře všecko tak pěkně srovnáno.
1: Vypadá to, jako kdyby tam někdo hodil granát. Máš tu samé zbytečnosti.
2: Tak ticho, ticho. Žádné zbytečnosti, ale brž k životu nezbytně potřebné věci, Žano.
1: Třeba k životu nezbytné 2 metráky starých časopisů, list paní a dívek, Žáno.
2: Bude, že jo. Takové čtení, aby zvěděl, už dneska nevychází.
1: Se nedivím.
2: To byla krása. Třeba jak on si ji chtěl vzít a ona nechtěla, pak zase ona nechtěla jeho a on nechtěl, pak si vzali každý s někým jiným než s tím druhým, úplně s cizím, Žáno, no to ti bylo... Ale tomu ty nerozumíš.
1: To je taky moje štěstí, jinak bych měl uzly na myslivém traktu.
2: Tak moc nemluv, hele, než brblej pořád a koukej to rovnat. Jsou tu samé předměty, které mají svou váhu.
1: Hlavně ta bedna, co mě vzala do hlavy. Co v ní vlastně, co v ní je, taťuldo?
2: Korkové špunty.
1: A na co?
2: No na co, potřebuju je, co když se nám porouchá roura, Žano, čím to ucpu?
1: Jak vidím, tak se nám mohou roury rouchat na pořád. Máme zásobu zátek do roku 1995. A co ty hadry?
2: Hadry, hadry. Vždycky odložené svršky, si pamatuj. Všechno se může hodit, Žano.
1: Spíš vyhodit. Prosím tebe, vždy jsou to díry obalené textilem. Všechno tu tak bez užitku leží.
2: No a co, má si to snad sednout?
1: Já bych věděl, co s tím. A ještě bychom dostali peníze.
2: Cože? Peníze?
1: Símano.
2: A kde?
1: Ve sběrných surovinách. Sbíraj tam starý papír, hadry, kůže, kosti, korek, igelitové tuby a td.
2: Jaké td? To přece nemáme.
1: Ale máme toho dost, abych za to dostal korulenky a ještě byl ve škole pochválen za pilný sběr.
3: Neplakej, Mařenko, počkej na mě, chtěl jsem ti nabídnout svoje rámě. Čeká nás cesta trnovým houštím, já svoje Mařenky neopouštím. Jdu jenom v košili, ty v kabátku, cestu jsme ztratili hned z počátku.

ti nepoví, za stromy dva vlci hladoví. Dva vlci s jizvami na těle, z oblohy svržení andělé, nepoví, mlčí, mají hlad, jediný.

dámy, půjdeme a milost nad námi. Přes roklevý moly, přes jámy, půjdeme

0: Noc plná hvězd.
1: Některé události nastanou v pravou chvíli. Nemusí to být velké události, ale pravá chvíle jim dodá váhy a významu. Učiní je velkými a nezapomenutelnými. Jsou větší události a přece projdou bez povšimnutí, protože si nenašli svou pravou chvíli. A my je zapomínáme velmi brzy jako malé a bezvýznamné. V mnoha domácnostech už vybuchla kamna. To je záležitost banální. Ale i tady jsou rozdíly. Výbuch může být slabý a snadno likvidovatelný, ale může taky dojít a dochází k výbuchům, které mění barvu stropu, rozestavení nábytku a cosi v nervové soustavě všech přítomných. Taky tady je rozhodující chvíle. Pravý výbuch si počká, nenastane kdykoliv a jen tak. Myslím, že nejvhodnější chvíli si vybral jeden výbuch v našem bytě asi před 10 lety. Byl štědrý den. Chýlil se k večeru. A byla to ona chvíle, kdy hospodyně je hotova s přípravou večeře i s úpravou svého zevnějšku a kdy je očekáván příchod pozvaných hostů. Je to ona kratičká chvíle, kdy všechen kvap ustal, kdy prostřený stůl svítí jak souhvězdí. Dítě naléhá, aby nadílka byla už před večeří a žena praví, už by tu mohly být. Chvíle vzdálených rolniček, padajících vloček a duševního pianissima. Tehdy nastal onen výbuch. Nevím, kde sám v sobě vzal tolik trpělivosti a kázně, že vyčkal až do této chvíle, do chvíle, kdy přicházející hosté, jak se dalo zpětně propočítat, stoupali právě po schodech. Ozvala se rána. Bydleli jsme tehdy v nejvyšším patře a já jsem se zprvu domníval, že spadla střecha. Nevím, jak mě to tehdy napadlo, ale všechno bylo příliš rychlé a nezbývalo času uvažovat o dalších možnostech. Běžel jsem tedy do jídelny, protože jsem ještě nikdy neviděl střechu spadlou do bytu, ale v jídelně byla vánice a ve vánici moje žena, ztracená a tápající, jako onen Angličan hledající v bouřích Tibetu ztracený obzor svého Shangri-La. Byla to ovšem vánice, řekněme to rovnou, negativní. Byla to dosud nevyvolaná a silně přeexponovaná vánice na fotografické desce, černá vánice, snu a horečky. Bylo to, jako by do hejna vran vjel nákladák a rozmetal je do všech stran a nejvíce vzhůru. Bylo to svým způsobem krásné, ale nemělo význam upozorňovat v tuto chvíli mou ženu na estetickou stránku celého výjevu. Vyvaroval jsem se toho a snažil jsem se pouze vysvětlit, že jsou na světě nehody, jako třeba tato, za které já nemohu, což ona jaksi tvrdila. Dneska vím, že jsem pochybil. Měl jsem i tuto věc vzít na sebe, protože v takové situaci logika i právo berou za své a člověk je vinen, řekl bych, šmahem. Ale to již vstupovali hosté, poněkud pohoršení, že já, člověk pokrokový, jsem si pro dnešní večer najal černošku. Saze padaly dále. Totiž padaly. Nedá se říci padaly. Sněhová vločka padá, peří rozmetaných vran padá, zrnko prachu padá, všechno, co má sebemenší váhu, padá, ale saze ne. Jakoby věděli, že jsou ve vzduchu Vánoce, chtěli v něm být i oni. Pokusil jsem se popohnat jak podlaze knihou, ale jen jsem je tím, na rozdíl od své ženy, rozveselil. Hosté se posadili, my už posazeni byli. Nejvíce v obličejích. Posléze jsme se pokoušeli o celé věci žertovat, ale jak si to nešlo. Také se větralo, čímž sazí, nevím odkud, přibylo. Měli jsme rybí polévku s černým drobením, smaženého kapra se strouhanými briketami, černobílé víno a moučníky podobné drozdům. Kránu už sazí poněkud ubylo, ale protože zvyk si už oděl svou železnou košili, vstávali hosté od stolu a sahali do kamen, aby si trochou čerstvých sazí vylepšili chuť ovoce, koňaku nebo držtkové polévky. Některé saze dopadly k zemi až na mláďátka. Poslední, pokud vím, 16. dubna dopoledne. Vyprávěl jsem kdysi tuto příhodu učitelce svého syna. Chtěje ji rozveselit, což jako učitelka mého syna potřebovala. Ale ona mi řekla, že to nic není a posloužila mi jinou událostí rovněž pěknou. Také tady to bylo v podvečer štědrého dne, což samo už svědčí o tom, že to byla událost důmyslná a rafinovaná. Také tady to byla ona chvíle, kdy všechno je nachystáno a člověku zbývají 2-3 prostinké úkony, jako je urovnání ubrousků na prostřeném stole, anebo sejmutí kompotu z nejvyšší police ve spíži. Ano, byla to sklenice se zavařenými švestkami, po čem v této chvíli vztáhla ruce, když zjistila, že na této sklenici stojí kameninová nádoba s husím sádlem. Bylo tedy nutno nejprve vzít onu nádobu, což učinila ve výponu obou nož, obou ruč, protože nádoba byla opatřena 2 uchy. V tomto postoji se nádoba v jejich rukou pomaloučku zvrátila a ona, neschopna údivu, úleku ani úniku, si počala husí sádlo líti na hlavu. To je vzácná situace. A co si v člověku to ví, co si moudřejšího rozumu a silnější vůle a zabrání člověku, aby ji ukvapeně přerušil. V nádobě byly 2 litry sádla, necelé, jak říká paní učitelka, ale i litr husího sádla stačí, aby zásadně změnil hlavu učitelčinu, nikoli snad myšlenkově, ale rozhodně zevně. A tu tedy i zde již přicházeli hosté. Nevím, jak večer pokračoval, ale myslím, že nejlépe bylo rozdat nakrájený suchý chléb a tento si mazat přímo o hostitelku.

0: noc s hvězdou.
1: No já myslím, že kapitán Mynařík nám jasně dokázal, že musíme být stále bdělí, protože zahraniční reakce a naše emigrace se neštítí žádný prostředek, aby dosáhli svých cílů. A dále nám ukázal, že kdo zatím stojí a kdo to financuje, že za svobodnou opravu stojí USA, která to všechno financuje.
2: Vážení televizní diváci, dnešní rozhovor s pracovníkem československé rozvědky kapitánem Pavlem Mynaříkem začneme trochu jinak než ty předešlé. Do Československé televize totiž neustále přichází velké množství dopisů, ve kterých jejich autoři reagují na pořady, ve kterých kapitán Pavel Mynařík vystupoval. Naprostá většina autorů ve svých dopisech vyslovuje kapitánu Mynaříkovi svůj obdiv a své velké uznání.
3: Mnoho dopisů přichází do Československé televize také na moje jméno. Jejich obsah je shodný s tím, co jste právě řekla. Také já chci všem pisatelům upřímně poděkovat a slíbit, že se pokusím na dopisy odpovědět. Zvláště velkou radost mám z dopisu mladých posluchačů, diváků, čtenářů. I jim děkuji. A je to pro mě, víte, tak příjemné, že se potvrzuje, že především mládež se zúčastňuje jednoznačně politického života v naší zemi.
2: Když hovoříte o mládí, tak bych chtěl říct, že mnoho diváků vyslovuje údiv právě nad tím, že jste tak velmi důležité odpovědné poslání vykonával v tak mladém věku, to vám bylo 23 let.
3: Ano, mě bylo 23 roku, ovšem je třeba říci, že jsem na svůj úkol byl dobře připraven a dlouho připravován.
4: Pokud jsme slyšeli tyhle dokumenty, které skutečně Mynařík podal a prokázal pravdivost téhle špinavé hry, myslím, že nás všechny zavazuje, abychom dalece důsledněji bránili věc míru, pokroku, abychom skutečně pracovním úsilím, socialistickýma formama dokázali celému světu, že socialismus je pravda, že socialismus je záruka míru a spokojenosti všech,

zraněný koleno to místo jméno má. Krví spytá země, co tance duchů zná. Bídu psanců štvanej a z kulovnice strach.

0: Hvězdo.
1: Hovoří stanice Hvězda.
0: Jde o to, aby o něco šlo.
2: Připomínáme si slavnostní otevření budovy Českého národního muzea stojící v Praze jako majestátní komplex na místě někdejší Koňské brány a uzavírá tak dnešní Václavské náměstí. Tento panteon pod mohutnou kopulí se navštěvuje od 18. května 1891. Za tu dobu se opakovaně stává důležitým mezníkem na cestě k pevnější suverenitě českého státu. Patří totiž mezi nejsilnější symboly české identity, odolnosti a naší národní hrdosti. Novorenesanční palác podle projektu Josefa Šulce stál tehdy bezmála 2 miliony zlatých. Do fasády se zlatým písmem vepsalo 72 jmen osobností českých dějin. Během 20. století se nám toho stalo hodně, a tak po několika neblahých potupách a řekněme i nevkusných úpravách se teprve před 15 lety přistoupilo ke generální rekonstrukci. Původní krásu a symbolické znovuotevření v den stého výročí vzniku Československa a 200letého výročí muzejního úřadu může mi tedy od 28. října 2018 vidět a navštívit Národní muzeum tak, jak jej zřejmě viděli první Češi, Moravané a Slezané právě při slavnostním otevření před 135 lety. Celý článek nám to slovy Pavla Kopeckého shrnuje na Akademii. Podívejte se na něj pod hlavičkou Chrám na Koňském trhu.
0: Na stránkách Akademie
3: ztráty a nálezy.info.
0: Ztráty a nálezy.info.

0: noc s hvězdou.
1: Dovolte nám, abychom vás vlídným slovem, o které u nás nikdy není nouze, přivítali na druhém, tentokrát je večerním posezení s přáteli v divadle Semafor, tedy na návštěvní dně.
2: Vědomi si toho, že přiznání je spolehčující okolností, přiznáme se hned na počátku večera k tomu, že tento pořad vznikal za dosti podivných a podezřelých podmínek.
1: Ano, vznikal totiž v době, kdy valná část souboru divadla Semafor odjela do zahraničí. A to do jeho lákavější části. A jako vždy jsme tady zůstali my dva, kterým bylo laskavě doporučeno zde vystupovat.
2: Původně jsme chtěli sehrát hru od Ignáta Hermana
1: Čuk a Gek. No jo, ale pak jsme od toho také upustili, protože to by v dnešní době mohlo vypadat jako servilita. Když je třeba přiznat, že na druhé straně jistě návštěvy by byly dobré. Jeden divák byl by oblečen jako druhý. A oko herce by si na zelené barvě odpočítal.
2: No jo, ale co nám zbývalo? Zase si řekněme upřímně. Nejsme ženský a těžko sem diváka přivábíme kývnutím nožky či prvky kankánu. Tak nám zbyly prakticky dvě možnosti. Ta první byla rychlým během na 20 metrů bez jediné zastávky si zničit zdraví a získat tak pracovní neschopnost.
1: Tady dobře, že to se nám také nepodařilo, protože ani jeden z nás 20 metrů bez zastávky tak naše železné zdraví neutrpělo.
2: Čímž nám zbyla možnost druhá, zoufalá a poslední. Představení sehrát, založit ho na našem vytříbeném humoru, smyslu pro komično a gag a celých 7 hodin eventuální návštěvníky v nevídané zábavě k popukání pouze za pomoci statistů a komparzů.
1: My vám tady jména komparzistů a statistů nebudeme uvádět, vy je naleznete v programu.
3: Já bych snad upozornil na pár nadanějších
4: věcí. To je
1: ani na toho člověka.
4: Ale no, to nevíš, co z nich vyrostlo.
1: Takže přejdeme rovnou k administrativě. Vy jste si před začátkem představení koupili, nebo jakýmkoliv způsobem jste získali tištěný program.
2: Ano, to je vlastně pro vás takový doklad, že jste skutečně v divadle byli a zároveň to může být suvenýr, památníček, do kterého si zaznamenáte různé postřehy z tohoto extrémního prostředí.
1: My bychom skutečně o přestávce neradi při namátkové kontrole zjišťovali, že někdo dvojlist nevyplňuje, že si pořadu ho kouní, že mu sabotuje normalizaci. Takovému člověku bychom byli nuceni nejenom odebrat tušku, ale nahlásili bychom ho i v redakci při spojeneckých vojskách.
2: Kdyby to někomu nešlo, kdyby se někdo něčeho bál nebo na někoho něco věděl, tak může i dodatečně požádat o bratrskou výpomoc pana Malcara, pracovníka NHKG.
1: NHKG, to je, jak všichni víme, nová huť Klementa Gottwalda. A my pana Balcara, pracovníka tohohle zařízení, představíme, protože na takového člověka je vždycky dobré ukázat prstem.
2: To je pan NHKG.
5: Já doufám,

0: večer bude zdařilý, že odstraníte hesla a nápisy a nebudu si muset pozvat opět další kamarády z hutě NHKG. Hledec. Dobře, hledec.
1: No, takže víme, na čem jsme a můžeme pokračovat. V druhé části večera, v druhé části návštěvního dne budete mít i vy možnost zapojit se do programu a přispět tak umělecky k úspěchu celé akce.
2: Ano, kdo chodil na naše návštěvní dny před rokem a půl, tak ví, jak to tenkrát tady vypadalo. Každý si říkal, co chtěl, což ovšem dneska nejde. Dneska jsme starší, moudřejší, rozumnější.
3: Dneska jsme zkrátka dál.
2: Ano.
3: A proto bude každý z účinkujících řádně evidován u pana Balcara, tedy NHKG, a tudíž i za své slovo zde pronášené plně odpovědný. My přeci nemůžeme připustit, aby zdejší družby milovné jeviště bylo zneužito k bohapustým lžím, třeba z vlčáky ze svazu novinářů.
2: Já bych měl jednu soukromou prosbu k eventuálním účastníkům večera z vašich řad, kdybyste laskavě svým vystoupením zde nerušili provoz na Václavském náměstí a v Jindřišské ulici, protože za tento přestupek je v zahraničí sazba od 3 do 5 let vyhnanství.
3: Informace, ano. Snad zbývá ještě dodat, že dnešní pořad bude stále ještě veden převážně v české řeči.
2: My zahájíme je.
3: Ano, rovnou. První účinkující, který nám sedl na vějičku, tudíž započne večer, je náš velký přítel Pavel Bobek.

0: Noc plná hvězd.
1: Dnes 16. února roku 1840 a ještě několik otevřel pan Vorel svůj kruparský krám u Zeleného anděla. Dů!
2: Poldi! Herst!
1: Pravila paní Setníková v patře nad námi ku své slečně dceři, která šla právě do trhu a byla již venku na chodbě.
2: Krupici kup tady u toho nového. Můžem to zkusit.
1: Mnohý lehkovážný sobě snad pomyslí, že otevření nového kruparského krámu nebylo ani tak zvláštní událostí. Ale takovému bych řekl jen ty nebohý. Nebo bych docela jen pokrčil ramenama a neřekl ničeho. Tenkrát, když venkovan snad po 20 let nebyl v Praze a pak Strahovskou branou přišel až do Ostruhové ulice, byl zde kupec na témž rohu jako před 20 lety, pekař pod tímž štítem a hokynář v tom též domě. Tenkrát mělo vše svoje místo určené. Zařídit najednou kruparství tam, kde bylo například dřív kupectví, patřilo mezi věci tak hloupé, že na to nikdo ani nepomyslil. Krám se dědil z otce na syna a přešel někdy přece na nějakého přistěhovalce z Prahy neb z venkova, nedívali se domorodci na tohoto příliš cize, neboť se byl jaksi podrobil navyklému pořádku jejich a nepletl je novotami. Ale on, pan Vorel, byl nejen člověk naprosto cizí, nýbrž zřídil si kruparský krám v domě u Zeleného anděla, kde předtím přece jak těživ nebyl krám žádný. A dal kvůli tomu také prolomit zeď přízemního bytu ven do ulice. Tam bývalo vždy jen obloukové okno a u toho sedala od rána do večera paní Staňková před modlitební knihou se zeleným stínidlem na očích. A každý, kdo šel kolem, mohl ji vidět. Stařičkou vdovu odvezli před čtvrt rokem na hřbitov do Košíř. A teď, nač jen ten krám? Krupař v Ostruhové ulici byl již jeden. Arci až zcela dole, ale nač druhého? Tenkrát měli lidé ještě peníze a kupovali si většinou zásoby přímo z mlýna. Snad si pomyslil pan Vorel, však ono to půjde. Snad si také myslil samolibě, že je mladý, pěkný chlapík, kulatých tváří, snivě modrých očí, štíhlý jako pana a k tomu svobodný. Kuchařičky, že tedy přijdou. Ale to jsou samé divné věci. Bylo tomu právě také tak asi čtvrt roku, co se pan Vorel byl přistěhoval do Ostruhové ulice. Přicházel odněkud z venkova. Nevěděli o něm ničeho, než je synem mlynáře. Snad by jim byl sám pověděl víc, a to ochotně, ale neptali se ho. Jevili naproti němu veškerou pýchu domorodců. Byl jim cizí. Večer sedal v hostinci při čbánku piva na rohu stolku vedle kamen sám a sám. Ostatní sobě ho ani nevšímali. Leda, že kývli hlavou, když pozdravil. Kdo přišel později než on, podíval se na něj, jako by tu ten cizí člověk seděl dnes poprvé. Přišel-li on později, stalo se, že hovor utichnul. Ba ani včera si ho nikdo nevšimnul a byla tu přec tak srdečná slavnost. Slavilč pan Jarmárka, poštovní úřadník, stříbrnou svou svatbu. On byl sice pan Jarmárka posud jen starým mládencem, ale zrovna dne 18. února bylo tomu 5 mecítma let, co by se byl bezmála oženil. Nevěsta mu zemřela den před svatbou. Pan Jarmárka víc už pak na žádnou ženitbu nemyslel. Zůstal své nevěstě věren a mínil to včera s tou stříbrnou svatbou zcela doopravdy. Také ostatní sousedé, sami dobří lidé, neviděli v tom prani zvláštního. A když pak nakonec obyčejné denní pitky vyndal pan Jarmárka 3 lahve Mělnického, připíjeli si upřímně. Sklenky kolovaly, paní hospodská měla v celé zásobě jen své 2 sklenky vinné, ale žádná nezavadila o pana Vorla. A předsměl pan Vorel dnes novou pěnovku, kovanou stříbrem, a byl si ji pořídil jen proto, aby vypadal jako soused. Dne 16. února v 6 hodin ráno otevřel tedy pan Vorel svůj krám u Zeleného anděla. Už včera tu bylo nadobro vše upraveno. Krám se lesknul bělostí a novostí. V příhradách a otevřených pytlích svítila se moučka bělejší než ta čerstvě obílená zeď a lesknul se hrách žlutější než kolem to pomerančově natřené nářadí. Sousedé a sousedky, když šli kolem, podívali se dobře dovnitř a některý učinil krok nazpět, aby se podíval ještě jednou. Ale do krámu nevešel nikdo. Však oni přijdou, řekl si pan Vorel, oděný v krátký šedý kalmuček soukené spodky, o 7:00. Jen kdybych měl už první počinek, řekl o 8:00. Zapálil si novou svou pěnovku a bafnul. O 9:00 pak vstoupil skoro až mezi dveře a vyhlídl netrpělivě do ulice, nejde-li konečně počinek ten první. Tu šla ulicí vzhůru Setníkovic slečna Poldinka. Slečna Poldinka byla dámička buclatá, nevysoká, ale silných ramen a boků, tak něco přes 20 let stará. Vypravovalo se o níž asi 4x, že se bude vdávat. A světlé oči její měly onen výraz lhostejnosti, vlastně unavenosti, jaký se vkrade do očí všech dam, když čepec nejde trochu dlouho. Její chůze byla poněkud batolivá, ale přitom měla ještě příznak svůj zvláštní. V určitých rozměrech časových totiž slečna Poldinka vždy klopítla a sáhla si přitom vždy po šatech, jako by si byla na ně šlápla. Mně se chůze její podobala dlouhé epické básni, rozdělené v zcela určité sloky po stejném počtu stop. Zrak Krupařův spočinul na slečně Poldince. Slečna přišla s košíčkem v ruce až ke krámu. Pohlédla vzhůru na krám, jako by se něčemu divila, pak klopítla přes schůdek a již stála mezi dveřmi. Nevešla zcela, přitiskla si šátek honem k nosíčku. Byť pan Vorel z dlouhé chvíle bafal upřímně a v krámě bylo kouře dost. Poníženě ruku líbám, čím posloužím, tázal se ochotně pan Vorel, ustoupil na 2 kroky zpět a položil pěnovku na pudl. 2 žejdlíky prostřední krupice, poručila slečna Poldinka, obrátila se na polo z krámu ven. Pan Vorel se činil, naměřil 2 žejdlíky, přidal skoro půl a vsypal to do papírového sáčku. Bylo mu, jako by něco přitom mluvit měl. Ráčíte být jemno, slečinko, tu ze spokojena. Koktal, tak, prosím, zde.
2: Mnoholi?
1: Tázala se slečna Poldinka jaksi zadrženým dechem a kuckla se do šátku. 4 dobráky. Tak, poníženě ruku líbám. První počinek od krásné slečinky. No, to budu mít nějaké štěstí. Slečna Poldinka podívala se na něho chladně a vyvaleně. Takový cizí krupař. Mohl by být rád, kdyby si ho vzala támhle mydlářovi zrzavá Anuše a dovoluje si. Neodpověděla a vykročila ven. Pan Vorel si mnul ruce, vyhlídl zas do ulice a zrak jeho spočinul na panu Vojtíškovi, žebráku. Okamžik na to stál pan Vojtíšek modrou svou čepici v rukou na Prahu. Zde je dobrák, prál pan Vorelli dumilně. Přijďte si každou středu. Pan Vojtíšek se usmívavě poděkoval a šel. Pan Vorel si zase zamnul ruce a mínil. Zdá se mně, když se na někoho tak ostře zadívám, on, že sem do krámu musí. Oh, ono to půjde. Ale před domem u hlubokého sklepa stála setníkovi slečna Poldínka a právě vypravovala paní Radové k dojekové. On tam má tolik kouře, že je všechno jako uzené. A když přišla v poledne krupicová polévka na stůl, tvrdila slečna Poldínka určitě, že z ní cítí tabákový kouř a položila lžíci. Do večera vyprávěli si veškeří sousedé, že v krámě páně Vorlově zapáchá všechno tabákovým čmoudem, mouka, že je jakoby pražená a kroupy uzeny. A již neříkali panu Vorlovi jinak než uzený krupař. A osud jeho byl rozhodnut. Pan Vorel netušil ničeho. První den byl chudičký. No, dobře. Druhý, třetí den, no, však ono to ještě půjde. Na konci tého dne neměl strženy ani dva zlaté šajnu. To je přece jen. A šlo to pořád stejně. Ze sousedů nepřišel nikdo a také málo kdy zabloudil do krámu nějaký venkovan. Pravidelně přicházel pouze pan Vojtíšek. Jedinou těšitelkou páně Vorlovou byla jeho pěnovka. Čím byl mrzutější, tím mohutnější kotouče dýmu vynuli se mu z úst. Tváře páně Vorlovy bledly, čelo se svrašťovalo, ale pěnovka byla den co den červenější a leskla se zdarem. Policajti Ostruhové ulice dívali se jedovatě dovnitř krámu na toho neunavného kuřáka. Kdyby byl s dýmkou v ústech, jen aspoň jednou vystoupil přes práh do ulice. Zvlášť jeden z nich, malý pan Novák, byl by dal nevím co za to, kdyby mu byl mohl hořící dýmku vyrazit z huby. Instinktivně sdíleli nechuť sousedů k cizákovi. Ale pan Vorel seděl mrzutě za pudlem a ani se nehnul. Krám pustnul a chudnul. K svatému Havlu již se vyprávělo, že pan Vorel bude vystěhován a domácí pán, že z krámu udělá zase byt. Konečně den před stěhováním zůstal krám zavřen již na dobro. Následujícího dne bylo ale před zavřeným krámem páně Vorlovým od 9 hodin od rána až do večera pořád plno lidí. Vypravovalo se, že pan domácí dal, když nemohl nikde pana Vorla nalézt, krám násilně otevřít a do ulice, že vypadla dole dřevěná stolice a nahoře, že se vyhoub nešťastný krupař, oběšený zcela ve výši na skobě. O 10. hodině přišla soudní komise a vešla do krámu domem. Sňali samovraha a pan Úmíhl, malostranský policejní komisař, pomáhal. Sáhnul do kalmuku Neboštíkova a vyndal z něho dýmku. Držel jí k světlu a pravil. Tak krásně nakouřenou pěnovku jsem ještě neviděl.

Slavnostní hostina skončila. Den potemněl a měsíc začal kvést. Poslední host už dávno řekl s Bohem a nebyl jediný, kdo dárek nepřines. Pokoj v téhle chvíli vyhlížel, jako by právě sem snes hračky celý svět. Jen stůl byl prázdný, uhaslo pět svíček u jediného dortu před židlí, na kterou nikdo neusedl. Já vím, že jsi smutný, řekla máma, ale tak velký kluk by měl jistě pochopit, že vlaky jezdí stále, dnem i nocí. Někdo je musí vést a kotle roztopit. Teď už je čas, abys šel spát. Ať se ti zdají dnes ty nejkrásnější sny. Zhasila světlo, však za kratičkou chvíli sklouzl stín z okna a slét do zimní tmy. Zamířil přímo k železniční trati. Už z dálky zaslechl poslední motorák. Ale možná, jestli se vrací táta, vypravili dnes právě pro něj zvláštní vlak. Série výkřiků nočního vlaku prořízla zasněžený klid. Vír ocelových kol rozezněl koleje, jako by celý kraj chtěl rázem probudit. Nákladní vlak se stovkou vagónů v těch místech jako by vypustil dech. Najednou na nás se dopadl muž a zůstal ležet na zádech. Za chvíli vstal, zvedl svůj vak, jen krátce dokola rozhlédl se. Přitom, jak sklepával z kabátu sníh, zavolal: Hej, chlapče, kde pak to jsem? A když mu chlapec odvětil, tu neznámý se rozesmál, jako by to byl žert. Ech, co ty víš, já v téhle díře žil, může to být tak 5, možná 6 let. A když jsem odcházel, řekl jsem svojí ženě: až přijdu zpátky, budeme bohatí. Tak nebo tak zdá se, že jsem se vrátil. A to, co v kapse mám, to jistě nestratím. Ještě mi ukaž, kudy se jde k mlýnu. To víš, člověk to po létech už těžko poznává. Ale pane, v celém okolí je tu mlýn jenom jeden, ten, kde žije můj táta, máma a já. Náš táta je ale už dlouho pryč, i když já vím dobře, že dávno domů chce, ale má prostě důležitou práci. Víte, on jezdí vlakem, on je strojvůdce. K narozeninám dostávám od něj dárky, dopisy mi čte máma. Mně totiž není ještě 6. Posledně táta psal, že je možné, že se k nám dostane. Ten den je právě dnes. Tak si honem domů, přikázal neznámý. Už ať si v posteli přikrytý peřinou. Kdyby tě táta nenašel, pak jistě by se zlobil. A já mám tušení, že přijde každou vteřinou.

0: Noc s hvězdou.
1: Tak si spochutnal, Aljoško. Chceš udělat čaj nebo kávu?
2: Ale to je jedno, něco slej.
1: A co budeme dělat, Aljoško?
2: Jak to? Co budeme dělat?
1: No tak, je neděle odpoledne. Ty zase půjdeš na fotbal, viď? Nebo na hokej, nebo na kulečník a já tady zase budu sama. Nemohli bychom takhle aspoň jedno nedělní odpoledne strávit spolu? Ty a já.
2: Ty a já?
1: No jistě. Jsme přece manžele, ne?
2: No, no jo, no to jsme, ale nebudeš se mnou nudit?
1: Já jistě ne, Aljoško. A ty?
2: No co pak já vydržím ledacos, ale... budeme dělat?
1: No tak, trošku si popovídáme, ne? Nikdy nemáme časy trošku popovídat.
2: Popovídat, no? No to si můžem. Popovídat, když chceš. No jo, ale o čem?
1: O čem? No tak, o všeličem. Jsme přece manžele, ne?
2: Máš pravdu, zlatíčko, tak rozhodnu to, tak já nikam nejdu. Žádný hokej, žádný kulečník. A hezky si popovídáme. Tak začni.
1: Já nevím. Tak začni ty.
2: Já? No, tak třeba... tu zakázku pro Kujbyšev jsme nemohli tenhle ten týden dodělat, protože nám omylem dodali jiný ložiska, teda aby si tomu rozuměla. My potřebujeme 370 Ačka a ten tupec, ten jezevec na pěruchy, no dovedeš si to představit? Ten objednal sice 370, ale Bčka. No to je prostě hrůza.
1: No to hrůza to je, Aljoško, ale víš, o těch věcech jsem si s tebou nechtěla povídat, Aljoško.
2: Tebe to nudí?
1: Ne, nenudí. Ale víš přeci, že tomu vůbec nerozumím.
2: No jo, no ale je to přece moje práce, děvenko. Ale máš pravdu. Já to chápu. Tak si budeme povídat o tvých starostech, viď? Popovídáme si hezky o tvých věcech.
1: O našich, miláčku.
2: No tak dobře, no tak o našich. Tak třeba, tadyhle... Tyhle ty židle, ty jsou menší než tyhle ty křesla. A kromě toho taky mají jiný potah. Stůl ten je trochu vyšší než židle, ale to je správný. Protože kdyby židle byla vyšší než stůl, tak by se špatně jedlo, zejména polívka.
1: Aljoško...
2: Hele, nebo si vem takovýhle elektrospotřebiče, jo? Tak máš tady třeba nějakou žehličku, s kterou můžeš klidně žehlit. Když to naproti tomu třeba s takovým transistorovým rádiem nevyžehlíš kalhoty, kdyby si se zbláznila, ale co říkám, kalhoty, ani kapesník, nebo to je tady taková klika u dveří. Vždycky musíš zmáčknout dolů, protože kdyby si mačkala nahoru, tak nevídeš. Leda by nám ji namontoval náš údržbář Lapkov.
1: Aljoško, ty jsi mě špatně rozuměl.
2: No. Já nevím, to tak mluv ty, já tě budu pozorně poslouchat.
1: Já, Aljoško, já takhle nemůžu.
2: Můžeš, nemůžeš, tak něco povídej, ať si popovídáme.
1: Heleď, Aljošo, víš co? Jdi radši na ten kulečník.
3: Je 5. ráno.
0: Stanice Hvězda. Bezpečně za normálním světem.

0: jste na stanici Hvězda.
1: Už jste slyšeli?
2: To, co vám nyní řekneme, není žádná pohádka. Jak funguje živá voda, nám před kamerami protiproudu osvětlil lékař, který jasně dokazuje, co nám může pomoci skutečně a trvale, než stále lepší a dražší medicína. Není žádnou náhodou, že ve světě se rozmáhá stále více rakovin. Všechno je totiž o energiích. Důkazy vidíme kolem sebe. Stačí se podívat například na zamilované lidi. Ti jsou na tom přeci daleko lépe než ostatní a není náhodou, že právě tito zpravidla nejsou ani nemocní. Stárnutí souvisí s oxidací a bojem o elektrony. My však už dlouho známe řešení. Houby, med a voda. Zajímá vás to konkrétně? Nepodvoleným přinášíme skutečnou bombu. Nový rozhovor v pořadu Zdraví v protiproudu odhaluje spojení se zázračnými dřevokaznými houbami v medu jako dokonalý zvrat v cestě za skutečným zdravím. Petr Hájek měl u jednoho stolu Daniela Fialu ze společnosti Supramedex a doktora Bronislava Čika, stojícího za celým objevem. Doporučujeme proto podívat se na celý záznam.
1: Na stránkách protiproud.info

za 1 200 000. Hledali mě na polích i po hospodách ve městě.

0: noc s hvězdou.
1: Přišlo jaro. Zem vonila, všecko začalo pušat a nalévat se. Vtáci švirinkali, kočky mňanžali na kálenicách, kouca nafukovala, šponovala na drvách, jak kdyby mu patřili všetky slépky v dedině, a muchy sa honili kolem záchoda. No všady plno lásky, jenom Janek Obrúčku byl smutný jak želva a chodil sám. Zanevřel na to hadží plémě od tej doby, co ho tá putifarka Anža Lízačková tak hanebno zradila. Ale to už jsou 3 roky, zrada přebolela, už aj přestal zpívat svou zamilovanou. Ani žádný neví, co ňa bolí, ani ten pán doktor, co ňa hojí, bolí ňa hlavička, srdca polovička. No a protože čas je najlepší doktor a nabolavé srdco je najlepší lék, živočišné teplo a živý obklad, zahleděl sa jednu u muziky Marince Ohnicovej hluboko do očí. Třeba, že byl jenom synkem chalupníka a Marinka z gruntu, zahořala jak laterňa a svatý Antonínek sa na obláčku spokojeno šťúřil, že už zase dvě srdéčka ťukajú v jedném taktu. Nešťúřili sa ale starý Ohnica. Jedného dňa vleteli do izby jak tornádo, zabubnovali jak na prodaj drev a podali Marince ultimátum. Poď sem, ty opíco, odkdy sa slézá s tým schozem? A jak to, že já o tom nic nevím, co? Jestli tě z tu lůzu ještě jednu uhlédnu, až poznáš tatu. Zrůnádo zabubnovali jak na prodaj drev a podali Marince ultimátum. Poď sem, ty opíco, odkdy sa slézá s tým schozem? A jak to, že já o tom nic nevím, co? Jestli tě z tu lůzu ještě jednu uhlédnu, až poznáš tatu, zrubu

frngl až za pec a s brbláním odešli z izby. Marinka, chuďato zlaté, bečala, nebylo s ňou řeči. Ohnica dali vědět Janečkovi, kdo porúča na grunte a připomenuli, že lestivost jejich dcerů ještě někde nachytají, tož ho rozkubnou jak daňovou upomínku a hodí ju přes plot. Ale jak už to bývá, co se zakazuje, to najvěc šmakuje. A hlavně, když jde o lásku. Ještě ten večer, ledva se zmrklo, šustl šorec kolem zahrádky a z druhé strany se přehúbl Janeček přes plot. Umlativně po starým ořechem se zešli a horké slza mísily se na vyšívaných květoch Janečkové košule. Aj měsíček vlézl za mračno, lebo se nemohl dívat na bolest těchto dvou mladých lidí. A dobře, že zaskoval, neviděl aspoň další ludskou špatnost. Starý Ohnica, který dávali pozor jak ostříž, vyběhli ze stínu a nemilosrdno švihali bičem do nešťastné dvojice. Kolej sakru a škrdých nadávek přitom padlo, to se nedá říct. Janeček zatěl zuby, ale přemohl se jenom na chvílku. Slovácká krev zabůřila, ruka vyletěla jak šabla a Ohnica přeletěli přes Sečkovicu, kde ostali ležat a řvali jak pominutý. Janeček obtulil Marinku a kosárky jenom šustli nad plotem. Ohnica už věci švíhat nemohli, lebo měli zlomenou ruku. U Ohnicu bylo tenkrát boží dopuštění a starý si všecku zlost vylévali na Marince tak, že už se na to nedalo dívat. Nad humnama se nesla smutná pěsnička. Nad Mjavou jsou dvě hvězdy jasné, u sousedů mají dívča krásné. Keď ho vidím, musím ho rekovat, jsou chudobný, nesmím ho milovat. To Janeček se pokoušel vyspívat svoju bolest. Starý Ohnica podali na Janečka žalobu a slubovali mu hroznou pomstu. Když byla trojica po delší době předvolaná k súdu, převelice sa pán súci divli, co to mají před sebou. Starý Ohnica v novém lajbli, hubu jak měsíček, veržinu v kůtku a z každé strany jedného z mladých. Pán súci nahlédli do protokolu, potom na těch třech a pravili, no počúvajte, když se tak na vás dívám, to že nijak zúřivo nevypadáte a že byste se chtěli soudit, no to už se ani teplu nezdá. A tož víte, pane Rado, povídaj Vondíca, já to beru zpátky, víte, tento, jak bych vám to pověděl, Janek je ináč dobré chlapisko, a já jsem také nebyl lepší, a potom budu stařečkem, víte? Marinka se stydlivo přikrývá vlňáčkem a Janeček ju hladí pohledem, odcházají a stařeček praví u Janečkovi, tož víš, Janku, však nic vezlem, ale byla to facka, jak když kůň kopne.

už jsme opět na trávě, neslavně skončil ten náš let. Letěli jsme bez hlavě a dosáhnout jsme chtěli hvězd. Letěli jsme spolu ku štěstí, už vypršelo, už je po dešti, složitě, žijem, složitě, žijem, složitě. V korytě řeky se zvedá kalný proud, chtěla jsem lítat, tak nenuďte mě plout. Vždyť všude čtu a pokud vím, tak ženská to je jenom slabej tvor. Škola také už mizí pod vodou, místa nejsou ani náhodou. Jen řeka stoupá z břehu a povodeň se šíří jako mor. Dívčí představy ty odplouvají do dála, a to, co jsem mu patřila, mě mlčky říká plak. Složitě žijem, složitě.

Vidíš, holka, není to tak složitý. Dospěli jiný, teď chápeš to i ty. A ještě včera byla zhloupé, rozmazlené dítě. Teď plaveš řekou, vzal tě dědí prout. Souhlasíš s ohněm, co musel uhasnout. Až půjdou kolem rybáři, tak chytnou tě i do děravé sítě. Jeden z nich ozdobí ti šaty vzácným kamením. Schováš se za jeho příjmením složitě. Žijem, žijem, složitě, složitě, žijem, žijem, složitě.

0: Noc plná hvězd.
1: Dámy a pánové, jistě vám neušlo, že jsem opět zde. Myslím v Československu. Jakožto pěvecká hvězda první velikosti, viditelná pouhým okem, jsem opustil narvané koncertní síně a music hally západních metropolí, abych se zase mohl postavit do české fronty na přední hovězí. A hlavně, abych už měl konečně pokoj od takzvaného krásného pohlaví. Ne, že by u nás nebylo, to bych se neodvážil tvrdit, ale každopádně to naše české krásné pohlaví má na mužský sex appeal poněkud jiná měřítka. U nás se spíš kouká na dobrý vychování. A potom doma je doma, ano. Dámy a pánové, vy si neumíte představit, co já jsem na západě zkusil se svým sex appealem. Já už vážně nevěděl, kam s ním. Po mně šly veškeré paní a dívky takovým způsobem, že jsem se vlastně k zpívání ani nedostal. To jsem jenom takhle přišel a už to v hledišti zašumělo. To už tak nějak má člověk v sobě. Ano. Já třeba jenom takhle otevřu oči, sex. Přihladím si takhle vlasy, sex. Hodím si takhle nohu přes nohu, tak křivka, dačte se všimnout, ano? Sex. Ženský se na mě hrnou na jeviště, vemu nohy na ramena, sex. Já jsem taky bral honorář jako sextet. Několikrát jsem se pokusil se trochu odsextovat. Přišel jsem na pódium úplně upatlanej a měl jsem sobě 10 piv. No jo, jenomže moc často jsem si to taky dovolit nemohl, protože v Americe je pivo skoro stejně drahý jako u nás. Tak vám třeba takhle chci účinkovat na Broadway. Vyprodáno půl roku předem, lidi dávají horentní sumy za vstupenky i v cizích valutách. Dokonce tam jeden chtěl platit i našima korunama. Jenomže oni neměli na 5 korun zpátky. Tak. Chci začít zpívat, jenom takhle hrábnu do strun a konec. Ženský se na mě vyhnuli na jeviště a začali ze mě rvát šaty. Dámy, v momentě jsem byl v nedbalkách. Tak jsem pro jistotu v Los Angeles vystupoval přioděn litinovým potrubím. Jenomže tam si zase místní dívky zamanuli, že si každá na památku utrhne mou kadeř. Tak tuhle fazonku mám z Los Angeles. Já už jsem nemohl cestovat jinak, než jedině v policejních pancéřových vozech a spát za těžkýma mřížema ve věznicích. Tak jsem třeba takhle přenocoval jednou v Sing Singu. Tam se ke mně propilovali 4 studentky. Dámy a pánové, takové vzplanutí vášní není na Pankráci možné. Policie mi vůbec poskytovala tak silnou ochranu v koncertních síních, že se tam už nevešlo obecenstvo. Tak jsem v Kanadě vystupoval na zimních stadionech, jenomže tam jsem zase chytil angínu. V nemocnicích jsem nemohl dostat volný lůžko, protože jakmile primář určil, v který posteli budu ležet, tak už tam na mě čekali nejmín 3 ženský. V Papalonii jsem zpíval extra pro její veličenstvo královnu Izabelu. Pánové, to byla noc. Ačkoliv se jinak o politiku nestarám, tak to jsem až do rána litoval, že tam ještě nemají prezidenta. Paní a pánové, já neměl klid ani v letadlech. Víte, co mi řekla jedna pilotka nad Mexikem? Buď to mi dáš pusu, ďáble, nebo to tady narvu do popokaté petlu. S ohledem na ostatní cestující jsme se potom dlouho líbali a přistáli jsme v Grónsku. Už jsem měl radost, že si trochu odpočinu, ale to neznáte eskimačky, pánové. To se jeden nestačí divit, kde se to pod tou tuliní kožešinou bere. Ovšem, když zase náhodou naopak trefíte na eskimačku frigidní, to je potom, pánové, voregma. Tak jsem si řekl, hochu, je nejvyšší čas vrátit se domů, jestli si chceš z toho sex appealu zachovat aspoň ten appeal. Tak jsem se z toho Grónska vrátil na saních. Poprvé stáli před hotelem Jalta sáně cizí značky. No, jsem rád, že si konečně zaspívám, protože naše ženy jsou spíš na hudbu. Pane kapelníku, dáme si tu mojí. Ej, keď som išel na striptease.
2: Hejte, pane Zelenka, radši toho nechte a počkejte na mě v šatně.
1: Proklatě. Tak se mi zdá, že tady zas po mně půjdou muský.

hlavního vchodu a světla dole svítí a vem si sebou vodu a vrať se do desíti. Na cestách pozor dávej, řidiči jsou slepí, na holou země se dávej a uřícený nepí. A když je venku zima, vem si teplou čepku, nebav se s ožralýma, chytneš jenom depku. A jdi na tu výšku, bacha na matiku.

a pak mě pohladila. Budu teď, chlapče, pár let pryč, ale jako bych tu byla. Když půjdeš mezi lidi, vyčisti si boty, ať hned každý vidí, že nejsi znuzné lhoty. Nenech na sebe křičet od nějakých pobudů a choď do holiče, ať neděláš ostudu. A když poletí bláto, neboj se a stůj, nezapomeň na to, že jsi můj. Na lidi buď slušný a nechoď furt v tom tričku, o neděli svatodušní, zapaluj mi svíčku. Máma mi na krk dala klíč a přešla přes

0: tak se snažím, nejde to samo, a tak se snažím, mámo, a tak se snažím, nejde to samo, a tak se snažím.
1: Noc s hvězdou.
2: No tak, no co je vám nos? Zmužte se mi tady před mikrofonem, nebojte se toho.
3: Já jsem zkrušený člověk.
2: Ale no co je vám, no?
3: Ale doba na mě tíží svou ponurostí.
2: Ale doba, no tak doby byly vždycky blbý, tak si vezměte příklad z nějakého silného individua z minulosti, z dějin, no.
3: Myslíte, že příklad z dějin může vzpružit jedince?
2: Samo sebou.
3: Ušlého jedince.
2: No, honem, ale si vezměte si příklad z někoho, honem.
3: Tak třeba Valdštejna.
2: No, vidíte, Valdštejn, to je krásná figura, už se cítíte, ne?
3: Ano, a jak si mám vzít příklad z Valdštejna?
2: No to záleží na vás.
3: No třeba, že byl zavražděnej, ne? Takže budu taky zavražděnej, ne? A nebo spíš si mám vzít příklad, že byl zavražděnej v Chebu, takže by bylo nejlíp, aby mě zabili v Chebu?
2: Vy budete přestupovat v Chebu?
3: A von Valdštejn přestupoval?
2: No vy jste říkal, on jel od někať? Nebo někam? On jel z Norimberka, nebo...
3: To byly vlaky už tenkrát?
2: No, na celnici ho zabili? Nebo...
3: A jo, on byl celník, Valdštejn.
2: No to já nevěděl, on...
3: No jste říkal.
2: Pašeráky, ne? Zastřelil, nebo on jeho?
3: Aha, drogy, to už byly drogy.
2: Zakázaný drogy? Vy jste zakázaný drogista?
3: Materialista bych nebyl.
2: Ale to... Ale vy si berete blbý příklady 17. století, jak si to má člověk pamatovat, když si sotva vzpomenu, co bylo loní. Ne, 17. století, 17. taková století. Dálka.
3: I to bylo v 17. století. No, já jsem moc rád, že jste řekl to slovo 17. století, to mě zajímá. Zasíte, vy se v tom vyznáte, jak je to s těma stoletíma?
2: No, ty jdou za sebou.
3: No dobře, ale 17. století, je to přeci takový to století, jak se psalo 16.
2: Ale ne, to je blázinku, to je 16.
3: No počkat, jak to? Dneska máme 20. století, že jo?
2: No a jo.
3: A co se píše?
2: A jo, 19. No jo. No aha. Jo, tady schází 100 let.
3: Aha, vidíte to.
2: No tady schází... Tady 100 let je pryč?
3: No, kde je o něch 100 let, táží
2: se? No to zase byla nějaká ostuda, víte, tak se to škrtlo celý století, aby se to ututlalo. Někdo nevyúčtoval peníze, tak se škrtlo 100 let. Her. Teďka ho ty Francii budou škrtat 450 let nejmíň kvůli staviskýmu.
3: No já vám řeknu, ono u nás by se taky dalo leco škrtnout.
2: No je, při dobrý vůli my bychom mohli být roku z tého druhého před Kristem, vám
3: aspoň,
2: řeknu.
3: Aspoň. No, ale posledajte, tu chybu musíme najít, kde těch 100 let schází.
2: Počkejte, když bylo první tisíciletí, když bylo konec tisíciletí, to se psalo 1100 anebo 900?
3: Naivko, to se psalo 1100.
2: 1100. No jo, to bylo chiliastické učení, chiliasté, chiliasmus, no přece, tisíciletí chiliasmus. Tisíciletí se ke konci chiliastické učení. No, že to nevydrží po Kristu, byl jak tisíc let, tak to chtěli už skoncovat. Konec světa.
3: Aha, měl být. Já vám řeknu, že by to bylo bývalo moc dobrý tenkrát.
2: Měl být.
3: Měl být konec světa.
2: A začít znovu,
3: no,
2: víte?
3: No klidně se mohlo začít znova od tisíci do toho roku a mohlo být dneska roku 900, pane. Tady mohl být klidně svatý Václav.
2: A my jsme mohli 120 volů posílat ročně do Německa.
3: Představte si, jak by se to tu bylo propucovalo.
2: Tam už na tom nezáleží, jestli přísahá o milion víc. No ale jestli chcete pokračovat dál, tak musíte obrátit desku.
3: Ano, tam se sejdeme.

0: je 6.
1: Stanice Hvězda. Bezpečně za radostí.

já vím, že den jak dým mizí mi vdál, kam dám dnes hlavu svou a proč bych se bál. Dál zbraň pevnou rukou držím i tu ve spánku.

0: zlatý klas a zrno v něm, co bych si víc přál, co bych si víc přál.
1: Jste na stanici Hvězda.
2: Už jste slyšeli?
3: To, co se odehrálo tento víkend v Brně a pak i na Pražském hradě, je cosi mimo běžné dimenze událostí. A že nás v poslední době pronásledují události, které bychom si před pár lety vůbec neuměli představit. Brno ale všechno překonalo. Stalo se tam nemyslitelné, nikoli nepředstavitelné. Jsou proto nejrůznější přirovnání či metafory. Nejbližší by asi byl cézárovský bonmot o překročení Rubikonu. Kostky jsou vrženy. Ale ani ten samozřejmě zcela nesedí. Protože do dramatického osudí válek a nejrůznějších děsivostí všeho druhu, jimiž našemu státu a jeho národům vývoj světa aktuálně hrozí, přibyl prvek, který má potenciál katalyzovat zničující výbuch nejen uprostřed Evropy. Jeho součástí je plné nasazení domácí německé páté kolony, která se tak v této podobě nejen plně konstituovala, ale především učinila krok, z něhož pro ně už není návratu. Jinými slovy, pokud jsme až do 22. května 2026 mohli žít v představě, že boj o zachování tisíciletého českého státu a jeho historických národů je věcí politického vyjednávání především s vnějšími subjekty, jako je Brusel, NATO a tak dále, nyní je vše jinak. Hranice opět fyzicky překročil náš pradávný nepřítel. A opět mu doširoka otevřela brány v zemi usazená pátá kolona. Více než symbolicky se tak zopakoval 15. březen 1939. Rozdíl je jen v tom, že tentokrát k tomu Německo nepotřebovalo pozuby ozbrojené divize, ale stačily mu pohodlné autobusy. Kromě jiného i proto, že naše druhdy opevněné hranice už dávno předtím učinil volně prostupné a bez obrany. Před válkou totéž zařídila Mnichovská smlouva, nyní smlouva Lisabonská, respektive Schengenská. A rozdíl je též v tom, že na Pražský hrad současně s invazí tentokrát nepřijel triumfovat sám říšský kancléř, ale pouze jeho bavorská napodobenina jménem Markus Söder. Dokládá to, že Velkoněmecká říše, zvaná neutrálně Evropská unie, už k vlastnímu aktu formální realizace protektorátu přikládá jen druhořadý význam. Vše k tomuto kroku totiž bylo vykonáno již předtím. Proto nejde o pouhé opakování dějin, ale jejich přepis do zbrusu nových kulis. Ostatně pamětníci, kteří onoho 15. března hrozili projíždějícím německým kolonám na Václavském náměstí v Praze pěstmi, už prakticky neexistují a na onen svět už lavinovitě míří ti, kteří zrozeni těsně před a těsně po konci války ještě v srdcích nesli štafetu paměti svých rodičů. Proto také zrcadlově s Německem přenesla pátá kolona současných henleinovců vítězný pochod pouze do provinčního Brna. V sobotu hrozili protestujícím invazním poutníkům na nějakém nepodstatném náměstí odděleni špalírem policistů. Za to přímo pod policejní ochranou přivedli provokatéra Vojtěcha Pšenáka z Oganes Janova gengu mezi protestující ve snaze vyvolat žádoucí konflikt. Mezitím spolu se sudeťáky pochodovala pod izraelskými prapory na opačné straně náměstí pátá kolona, vyšperkovaná českými politickými zrádci typu Alexandra Vondry. Takových charakteristických detailů bylo bezpočet. Korporátní mediální mainstream je však samozřejmě ignoroval nebo zmínil tak jednou větou. věnoval se pouze aktům zbratření, kolaborantské části politického spektra se symbolickým výsadkem okupantů, respektive henleinovských dědiců. Základní kontury v širším pohledu jsou však podobné. Řečeno slovy Voskovce a Wericha, Evropa opět smrdí střelným prachem jako tenkrát. A v skutku, bezprostředně před invazí v Praze například uspořádali konferenci Internacionály proti ruských militantů Globsek, kterou předtím z Bratislavy vypoklonkoval premiér disident Robert Fico. Vystoupili na ní jak představitelé kyjevského režimu, třeba Zalužny, možný náhradník za Zelenského uklizený na čekačku na Britské ostrovy, tak především protektorátní prezident Petr Pavel. Hřímal o nutnosti začít sestřelovat ruské stíhačky a vstoupit tak napřímo do zatím zástupné, neb v tomto uspořádání prohrané, války Západu proti Rusku na Ukrajině. Šlo o jasnou koordinaci s jeho bezprostředním nadřízeným německým kancléřem Mercem. Ten předtím navrhl, aby byla Ukrajina narychlo přijata do EU, že by to bylo zcela v rozporu se zakládajícími smlouvami, je v tomto případě pochopitelně buřt, a důsledek by byl stejný jako sestřelování ruských letadel. Brusel by obranou členské země naplno zahájil Drangnach Osten číslo 2 a doufal by, že po drtivé ruské odpovědi, možná i jaderné, budou Spojené státy donuceny vložit se do bojů a spustit tak třetí světovou válku. Ta je už jedinou nadějí pro udržení se u moci současných skorumpovaných elit čtvrté říše. Zprvu váhající veřejnost od Londýna přes Paříž a Brusel až po Berlín je odmítá už tak masově, že si nemohou dovolit risknout žádnou další volební frašku. Jen válka je pro ně nadějí, právě tak, jako se stala řešením setrvání ve funkci pro nelegitimního Zelenského. A spolu s černokopitníkem, který je že nemohou pořád doufat, že Kreml v odvetném úderu nepoužije své hlavní zbraně. A kdyby? Je přece jasné, že Spojené státy by zůstaly stranou, a to dokonce ne pouze v případě, že v Bílém domě sedí Donald Trump. Nelze vstoupit dvakrát do stejné řeky. V předchozí části velké války započaté Německem v roce 1914 a po 20leté pauze na dozbrojení obnovené v roce 1939 se po dlouhém váhání sice přidali, ale jen tak, aby se jejich území nedotkla. Tentokrát by to však odskákali jako všichni ostatní. Vůbec by to nebyla stejná válka. Merz, Lejnová i Starmer to samozřejmě vědí. Proč do toho tedy chtějí kontinent zatáhnout? Protože nemají co ztratit. Jejich pokus o zelenoduhovou diktaturu je v troskách. Zbývá jen chudoba a dluhy. Radikalizující se veřejnost hrozí výbuchem, který je smete. Pro tento případ jim zbývá už Hitlerovo z května před 81 roky, ať velké Německo zhyne, když mě nedokázalo být hodno. Jen z tohoto úhlu pohledu je nutno číst nemyslitelné činy henleinovské moravsko-české páté kolony v Brně a na Pražském hradě o tomto osudovém víkendu. Milí krajané, jste tady vítáni, oslovil sudeťáky jihomoravský hejtman s příznačně českým jménem Jan Grujlich, nový předseda mrtvých lidovců. Markéta Vaňková, brněnská primátorka za ODS, která už raději ani nebude ve volbách znovu kandidovat, přidala poseltovský rozměr invaze. Děkuji všem, kteří věří, že smíření není s příznačně českým jménem Jan Grujlich, nový předseda mrtvých lidovců. Markéta Vaňková, brněnská primátorka za ODS, která už raději ani nebude ve volbách znovu kandidovat, přidala poseltovský rozměr invaze. Děkuji všem, kteří věří, že smíření není slabost, ale

0: výklad je ale jasný. Smiřme se s tím, že jsme v obnoveném protektorátu. V kolaboraci je síla. Ta bruselská má jedinou šanci zbavit kolonie práva veta uzamčením v definitivní touze, kterou zmínil zastupující říšský protektor Petr Pavel, Spojené státy evropské. Společné vězení má být poučením z našich dějin. Tam už nebudou ani dekrety, protože nebude ani Česká republika jako stát. Zbyde v osvědčené podobě německých regionů, tedy pracovních táborů, v nichž Morava navíc získá lepší statut. Báječná Mähren. No a pak und Böhmen samozřejmě. Nemyslitelné se v Brně stalo skutečností. Čest a sláva těm, kdo proti tomu na místě protestovali, kteří se nenechali vyprovokovat různými pšenáky importovanými mezi ně stále ještě fialovou policií. Nyní jde o to, co z toho vyplyne. Konstatujme současně, že značnou část veřejnosti pád do propasti v podstatě nezajímá. Pod vládou korporátních médií si udržuje svou netečnost, pokud přímo netančí jako křoví v Pavlových chvilkách pro kolaboraci. Vnímat to začnou ve chvíli, pokud se zombiím podaří rozpoutat na evropském kontinentě třetí díl hruzostrašného seriálu Německé války. Je to jejich poslední zepětí. Ostatně neteční podvolení, žel právě tak jako my ostatní, se o proradném Rusku, které náhle zaútočilo na míru milovnou čtvrtou říši, ani nemusí dozvědět. Prostě bude náhle konec. Ale tak daleko ještě nejsme, i když už blízko. I proto proběhly všechny přidružené koordinované akce páté kolony ještě před sudeťáckým sjezdem, takovým malým předběžným výstřelem z Aurory. To brněnské nemyslitelné, které zakončil zastupující říšský protektor Pavel s bavorským Němcem na hradě, nemá naštěstí tečku. Je to spíše středník. Ano, invaze nastala a nám už to začalo, ale jak bude vypadat odboj, to teprve uvidíme. Že bude, také o tom je naše poučení z dějin, o tom nelze pochybovat. Ani o tom, že sami na to nestačíme. Svatý Václave, nedej zahynouti nám, ni budoucím.
1: To stojí za úvahu.
2: Na stanici Hvězda.

0: Haló, tady stanice Hvězda. Vzpomínáte?
1: Poslyš, je to pravda, že tvůj ředitel dostal darem bílýho Mercedesa? Ten říká, no tak v principu jo, no jenom, že se nejedná o bílýho Mercedesa, ale o zelený kolo. A on ho nedostal, ale někdo mu ho ukradl.
0: Bezpečí stanice Hvězda.

0: mě nebavil. V tom povstal můj David, řekl tiše, ale nijak plaše.
1: Ta dívka je moje a tahle židle taky naše, tak jděte hned domů, než ohrozím tu zdraví vaše.
0: Ten pán však nešel a proměnil se v Goliáše.

Nic na plat. Lidi mají rádi happy endy. Ale nakonec, proč by se právě tohle nemohlo přihodit? Někdy se stávají věci. No tak možná, že se nemenoval zrovna David, třeba se jmenoval nějak jinak. Ale nám se to zrovna tak krásně rýmovalo. No ne,

0: Na vlně bezpečí.
1: O 6. odpolední otevřeme 60. dveře do Kořán.
0: Dnes od 6. večer.

0: Stanice Hvězda.
1: Rebelům z Euréky nad hlavou na věky bude pět bílých hvězd na vlajce plát. Každý z nich s odvahou stvrdil to přísahou, když psal se rok

ať naposled to zavoní. A na hodinky nekoukej, spát půjdeme, až zvony ze vsi

0: Hvězdo.
1: Hovoří stanice Hvězda.
0: Jde o to, aby o něco šlo.
2: Připomínáme si slavnostní otevření budovy Českého národního muzea stojící v Praze jako majestátní komplex na místě někdejší Koňské brány a uzavírá tak dnešní Václavské náměstí. Tento panteon pod mohutnou kopulí se navštěvuje od 18. května 1891. Za tu dobu se opakovaně stává důležitým mezníkem na cestě k pevnější suverenitě českého státu. Patří totiž mezi nejsilnější symboly české identity, odolnosti a naší národní hrdosti. Novorenesanční palác podle projektu Josefa Šulce stál tehdy bezmála 2 miliony zlatých. Do fasády se zlatým písmem vepsalo 72 jmen osobností českých dějin. Během 20. století se nám toho stalo hodně, a tak po několika neblahých potupách a řekněme i nevkusných úpravách se teprve před 15 lety přistoupilo ke generální rekonstrukci. Původní krásu a symbolické znovuotevření v den 100. výročí vzniku Československa a 200. výročí muzejního úřadu můžeme tedy od 28. října 2018 vidět a navštívit Národní muzeum tak, jak jej zřejmě viděli první Češi, Moravané a Slezané právě při slavnostním otevření před 135 lety. Celý článek nám to slovy Pavla Kopeckého shrnuje na Akademii. Podívejte se na něj pod hlavičkou Chrám na Koňském trhu.
0: Na stránkách Akademie
3: ztráty a nálezy.info.
0: Ztráty a nálezy.info.

prodírá se dobou sichravou. Bezprizorní vězeň svědomí u dráhy za dolní Volmavou. Pod mostem

nad Šumavou blesky zlověstné. Vidí skrze houští v nebi plát z kříže Panny sedmi bolestné. Otírá špínu o kabát beze svědků práva.

0: Haló, tady stanice Hvězda. Vzpomínáte?
1: Kdyby vám bylo dovoleno nahlédnouti do rodokmenu naší vážené rodiny, z početného počtu pokrevníků stál by za zmínku bratr jménem Eustach. V některých ohledech je chytrý. Jednou mi pravil, půjč mi 100 korun, avšak dej mi pouze 50. 50 mi zůstaneš dlužen, já tobě taky a jsme vyrovnáni.
0: Bezpečí stanice Hvězda.

Kdybych byl Renoirem, dívko zlutá, nakreslím tě, než se rozední.

0: Haló? Máme pro vás vzkaz.
1: Jednota pořádá kulturně osvětové akce, filmová představení, přehlídky odívání, sběrové soutěže, besídky pro děti, literární večery s našimi spisovateli a umělci. Po dobré práci dobrou zábavu připravuje jednota.
2: Uměli to, že? I my to umíme.
3: I my to umíme.
0: Chcete prodávat a současně podpořit hvězdu? Využijte reklamní službu Stanice Hvězda.

0: společnost kariéristů už máme dost.
1: O páté odpolední otevřeme padesátkám dveře do Kořán.
2: Na stanici Hvězda

0: Posloucháte Hvězdu.
1: Stanice Hvězda.
0: Bezpečně za pohodou.
2: Vždycky, když ztratíš i poslední naději, vzpomeň si, že dobří holuby se vracejí. Zakrouží nad dvorem, kde si žil jako kluk před léty, nezoufej, přiletí. Na fotkách z tamtěch let jsou vidět už jenom

0: začala osmá raní.
1: Posloucháte stanici Hvězda.

když po 20 letech potkáš kamaráda, se kterým jsi na vojáky hrál, na četníky, na zloděje, na semaforu u koleje, na kuřáky listy a tak dál, na doktory medicíny a na ještě větší klukoviny, až se dětský rozum červenal. Může to být radost nebo jenom tak tu zadost, může se stát, že půjde dál. A ty budeš stát v dlouhé chodbě a pohled z něj nespustíš, dokud ti neselžou oči obě, dokud to všechno v sobě nepřekřičíš. Kdybys byl poeta, napsal bys básy, kdybys ho neznal, snad bys mu záviděl. A ty jsi klaun a porci blázen, jakého nikdo ještě neviděl. Odcházíš dolů mezi nákladáky a mezi lidi, co tě pozdraví. Dají ti panáka žádné dlouhé fraky, panáka na kuráž a na zdraví. A pak tě vidějí lidi v telefonní budce, změněným hlasem přes kapesník špinavý. Jak křičíš, chci mluvit s kamarádem, a telefon se s tebou nebaví.

všichni měli kdysi spolužáky. V myšlenkách vracíme se znovu do školy. Pešek okolo nás chodívá taky. A máme obyčejné idoly. A tak nás vidějí lidi v telefonní budce. Změněným hlasem přes kapesník špinavý. Jak křičíme, chci mluvit s kamarádem. A telefon se s námi

0: Posloucháte Na stanici Hvězda.
1: Už jste slyšeli?
2: Kuba, stát několik mil od Floridy, je ve stínu amerických hrozeb, které se snaží vyvolat další karibskou krizi. Nevěříte? Ta totiž před 50 lety znamenala snad největší moment nukleární apokalypsy. Moudrost velmocí, konkrétně Nikity Sergejeviče Chruščova na straně Sovětského svazu a Johna Fitzgeralda Kennedyho zastupujícího Spojené státy americké, tedy moudrost těchto dvou mužů a jejich administrativ, zabránili jisté třetí světové válce. Varování před krvavou lázní nastalo i v těchto týdnech. Donald Trump totiž po íránském debaklu potřebuje před volbami doslova jakýkoliv úspěch. Nepodvolený ostrov je však připraven se bránit. Od věci navíc vůbec není ani spekulace, zda na Kubu dodá Rusko hypersonické rakety Orešník. Mezi Washingtonem a Havanou je napětí, které dosahuje nejvyšší úrovně za poslední desetiletí, kdy ostrov kupuje drony a Amerika se snaží systematicky utahovat imperiální smyčku. Proto nás o tom aktuálně informuje článek Václava Dandy.
1: Na stránkách protiprout.info

0: tady stanice Hvězda. Vzpomínáte?
1: Na vojně na sebe upozornil jeden nováček podivným chováním. Vrhal se všude na kdejaký zmačkaný papírek a s horečnou dychtivostí jej narovnával a pak vždycky zklamaně prohlásil, to není ono. Když se ho ptali, co vlastně hledá, neodpovídal a lovil další papírky na chodbách, na dvoře, na cvičišti, v koších, na papír, no prostě všude. A zavolali si tedy na něho psychiatra, protože na všechno říkal, to není ono, to není ono. Psychiatři ho prohlídli a zjistili, že je jako duševně chorý, dali mu cedulku, jako že je duševně chorý a on si to narovná, ten papírek, kouká na to a říká, to je ono.
0: Bezpečí stanice Hvězda.

0: Hvězda.
1: Za zády příbytek královský, přede mnou město na dlani, zelená z parků a ze sadů,

0: dál chci ležet zasněný. Je totiž neděle a mám dost času. Je totiž neděle a mám dost času.
1: Na vlně bezpečí.
2: O 6. odpolední otevřeme 60. dveře do Kořán.
1: Dnes od 6. večer.

Čeň se dívá na malého chlapečka, jak malé zvíře se dívává na jiné. Ještě nechytit a rvá ti si z cizího,

nechali dohola malého chlapečka. Dívat se na sebe, nesmět se pohnouti. Nesmět se pohnouti na šidli z železa.

0: je 9 dopoledne.
1: Posloucháte Hvězdu.
2: Tady Hvězda.
1: Bezpečně za starým dobrým světem.

0: jste na stanici Hvězda.
1: Už jste slyšeli?
2: To, co se odehrálo tento víkend v Brně a pak i na Pražském hradě, je cosi mimo běžné dimenze událostí. A že nás v poslední době pronásledují události, které bychom si před pár lety vůbec neuměli představit. Brno ale všechno překonalo. Stalo se tam nemyslitelné, nikoli nepředstavitelné. Jsou proto nejrůznější přirovnání či metafory. Nejbližší by asi byl Cézárovský bonmot o překročení Rubikonu. Kostky jsou vrženy. Ale ani ten samozřejmě zcela nesedí. Protože do dramatického osudí válek a nejrůznějších děsivostí všeho druhu, jimiž našemu státu a jeho národům vývoj světa aktuálně hrozí, přibyl prvek, který má potenciál katalyzovat zničující výbuch nejen uprostřed Evropy. Jeho součástí je plné nasazení domácí německé páté kolony, která se tak v této podobě nejen plně konstituovala, ale především učinila krok, z něhož pro ně už není návratu. Jinými slovy, pokud jsme až do 22. května 2026 mohli žít v představě, že boj o zachování tisíciletého českého státu a jeho historických národů je věcí politického vyjednávání především s vnějšími subjekty, jako je Brusel, NATO a tak dále, nyní je vše jinak. Hranice opět fyzicky překročil náš pradávný nepřítel. A opět mu doširoka otevřela brány v zemi usazená pátá kolona. Více než symbolicky se tak zopakoval 15. březen 1939. Rozdíl je jen v tom, že tentokrát k tomu Německo nepotřebovalo pozuby ozbrojené divize, ale stačily mu pohodlné autobusy. Kromě jiného i proto, že naše druhdy opevněné hranice už dávno předtím učinil volně prostupné a bez obrany. Před válkou totéž zařídila Mnichovská smlouva, nyní smlouva Lisabonská, respektive Schengenská. A rozdíl je též v tom, že na Pražský hrad současně s invazí tentokrát nepřijel triumfovat sám říšský kancléř, ale pouze jeho bavorská napodobenina jménem Markus Söder. Dokládá to, že Velkoněmecká říše, zvaná neutrálně Evropská unie, už k vlastnímu aktu formální realizace protektorátu přikládá jen druhořadý význam. Vše k tomuto kroku totiž vykonáno již předtím. Proto nejde o pouhé opakování dějin, ale jejich přepis do zbrusu nových kulis. Ostatně pamětníci, kteří onoho 15. března hrozili projíždějícím německým kolonám na Václavském náměstí v Praze pěstmi, už prakticky neexistují. A na onen svět už lavinovitě míří ti, kteří zrozeni těsně před a těsně po konci války ještě v srdcích nesli štafetu paměti svých rodičů. Proto také zrcadlově s Německem přenesla pátá kolona současných henleinovců vítězný pochod pouze do provinčního Brna. V sobotu hrozili protestujícím invazním poutníkům na nějakém nepodstatném náměstí odděleně špalírem policistů. Za to přímo pod policejní ochranou přivedli provokatéra Vojtěcha Pšenáka z Oganes Janova gengu mezi protestující ve snaze vyvolat žádoucí konflikt. Mezitím spolu se sudeťáky pochodovala pod izraelskými prapory na opačné straně náměstí pátá kolona, vyšperkovaná českými politickými zrádci typu Alexandra Vondry. Takových charakteristických detailů bylo bezpočet. Korporátní mediální mainstream je však samozřejmě ignoroval nebo zmínil tak jednou větou. Věnoval se pouze aktům zbratření kolaborantské části politického spektra se symbolickým výsadkem okupantů, respektive henleinovských dědiců. Základní kontury v širším pohledu jsou však podobné. Řečeno slovy Poskovce a Wericha, Evropa opět smrdí střelným prachem jako tenkrát. A v skutku, bezprostředně před invazí v Praze například uspořádali konferenci Internacionály proti ruských militantů Globsec, kterou předtím z Bratislavy vypoklonkoval premiér disident Robert Fico. Vystoupili na ní jak představitelé kyjevského režimu, třeba Zalužný, možný náhradník za Zelenského uklizený na čekačku na Britské ostrovy, tak především protektorátní prezident Petr Pavel. Hřímal o nutnosti začít sestřelovat ruské stíhačky a vstoupit tak napřímo do zatím zástupné, neb v tomto uspořádání prohrané, války Západu proti Rusku na Ukrajině. Šlo o jasnou koordinaci s jeho bezprostředním nadřízeným německým kancléřem Mercem. Ten předtím navrhl, aby byla Ukrajina narychlo přijata do EU, že by to bylo zcela v rozporu se zakládajícími smlouvami, je v tomto případě pochopitelně buřt, a důsledek by byl stejný jako sestřelování ruských letadel. Brusel by obranou členské země naplno zahájil Drang nach Osten číslo 2 a doufal by, že po drtivé ruské odpovědi, možná i jaderné, budou Spojené státy donuceny vložit se do bojů a spustit tak třetí světovou válku. Ta je už jedinou nadějí pro udržení se u moci současných skorumpovaných elit Čtvrté říše. Zprvu váhající veřejnost od Londýna přes Paříž a Brusel až po Berlín je odmítá už tak masově, že si nemohou dovolit risknout žádnou další volební frašku. Jen válka je pro ně nadějí, právě tak, jako se stala řešením setrvání ve funkci pro nelegitimního Zelenského. A spolu s černokopitníkem, který je, že nemohou pořád doufat, že Kreml v odvetném úderu nepoužije své hlavní zbraně. A kdyby? Je přece jasné, že Spojené státy by zůstaly stranou, a to dokonce ne pouze v případě, že v Bílém domě sedí Donald Trump. Nelze vstoupit dvakrát do stejné řeky. V předchozí části velké války, započaté Německem v roce 1914 a po 20leté pauze na dozbrojení obnovené v roce 1939, se po dlouhém váhání sice přidali, ale jen tak, aby se jejich území nedotkla. Tentokrát by to však odskákali jako všichni ostatní. Vůbec by to nebyla stejná válka. Merz, Lejnová i Starmer to samozřejmě vědí. Proč do toho tedy chtějí kontinent zatáhnout? Protože nemají co ztratit. Jejich pokus o zelenoduhovou diktaturu je v troskách. Zbývá jen chudoba a dluhy. Radikalizující se veřejnost hrozí výbuchem, který je smete. Pro tento případ jim zbývá už jen Hitlerovo z května před 81 roky, ať velké Německo zhyne, když mě nedokázalo být hodno. Jen z tohoto úhlu pohledu je nutno číst nemyslitelné činy Henleinovské moravsko-české páté kolony v Brně a na Pražském hradě o tomto osudovém víkendu. Milí krajané, jste tady vítáni, oslovil sudeťáky jeho moravský hejtman s příznačně českým jménem Jan Grujlich, nový předseda mrtvých lidovců. Markéta Vaňková, brněnská primátorka za ODS, která už raději ani nebude ve volbách znovu kandidovat, přidala poseltovský rozměr invaze. Děkuji všem, kteří věří, že smíření není slabost, ale síla. Síla Evropy neleží v zapomnění, ale ve schopnosti poučit se z vlastních dějin, pravila k henleinovským pohrobku, jestli si před či po šlehla obvyklou dávku kokainu. Je už lhostejné, výklad je ale jasný. Smiřme se s tím, že jsme v obnoveném protektorátu. V kolaboraci je síla. Ta bruselská má jedinou šanci zbavit kolonie práva veta uzamčením v definitivní kartouze, kterou zmínil zastupující říšský protektor Petr Pavel, Spojené státy evropské. Společné vězení má být poučením z našich dějin. Tam už nebudou ani dekrety, protože nebude ani Česká republika jako stát. Zbyde v osvědčené podobě německých regionů, tedy pracovních táborů, v nichž Morava navíc získá lepší statut. Báječná Mähren. No a pak und Böhmen samozřejmě. Nemyslitelné se v Brně stalo skutečností. Čest a sláva těm, kdo proti tomu na místě protestovali, kteří se nenechali vyprovokovat různými pšenáky importovanými mezi ně stále ještě fialovou policií. Nyní jde o to, co z toho vyplyne. Konstatujme současně, že značnou část veřejnosti pád do propasti v podstatě nezajímá. Pod vládou korporátních médií si udržuje svou netečnost, pokud přímo netančí jako křoví v Pavlových chvilkách pro kolaboraci. Vnímat to začnou ve chvíli, pokud se zombiím podaří rozpoutat na evropském kontinentě třetí díl hrůzostrašného seriálu německé války. Je to jejich poslední vzepětí. Ostatně neteční podvolení, žel právě tak jako my ostatní, se o proradném Rusku, které náhle zaútočilo na míru milovnou čtvrtou říši, ani nemusí dozvědět. Prostě bude náhle konec. Ale tak daleko ještě nejsme, i když už blízko. I proto proběhly všechny přidružené koordinované akce páté kolony ještě před sudeťáckým sjezdem, takovým malým předběžným výstřelem z Aurory. To brněnské nemyslitelné, které zakončil zastupující říšský protektor Pavel s bavorským Němcem na hradě, nemá naštěstí tečku. Je to spíše středník. Ano, invaze nastala a nám už to začalo, ale jak bude vypadat odboj, to teprve uvidíme. Že bude, také o tom je naše poučení z dějin, o tom nelze pochybovat. Ani o tom, že sami na to nestačíme. Svatý Václavé, nedej zahynouti nám, ni budoucím.
0: To stojí za úvahu.
3: Na stanici Hvězda.

0: Stanice Hvězda.
1: Za sedmero řekami a sedmero horami v zemi slunečné žil král, který si jednoho dne s družinou na lov vyjel a v lese pak zabloudil. Chodil dlouho tmou, až pojednou uviděl světlo. Král vešel do chaloupky

0: Haló, tady stanice Hvězda. Vzpomínáte?
1: Pepíček přinese domů vysvědčení a tatínek si to přečte a říká: no, tak takovýhle vysvědčení si zaslouží pořádnej vejprask. Pepíček říká: máš pravdu, tati, tak pojď, já naštěstí vím, kde pan učitel bydlí.
0: Bezpečí stanice Hvězda.

0: Haló? Máme pro vás vzkaz.
1: Dosavadní úspěchy jsou nejen dokladem krásné družstevní myšlenky, ale i výsledkem spolupráce našich zemědělců a zájmu občanů o činnost prodejny Jednota. Kdo ještě nejste, přihlaste se za člena. I na vás záleží, jaké bude zásobování, výkup a kultura na naší vesnici. Jednota je pro všechny, všichni do jednoty.
2: Uměli to, že? I my to umíme.
3: I my to umíme.
0: Chcete prodávat a současně podpořit Hvězdu? Využijte reklamní službu Stanice Hvězda.

večer, nežli usínám. Na jednu si ženu vzpomínám. Že však nejsem sám a soka v lásce mám. Ve snu za ní

potichu voní růže, máme věr. Náhle do tmy zvolal někdo o pomoc. Světlo šlehlo

0: Z dnešního dne čas ukrojil už 10. hodinu.
1: Hlásí se hvězda.
0: Stanice Hvězda.
1: A hrajeme dál.

0: Hvězdo.
1: Hovoří stanice Hvězda.
0: Jde o to, aby o něco šlo.
2: Připomínáme si slavnostní otevření budovy Českého národního muzea stojící v Praze jako majestátní komplex na místě někdejší Koňské brány a uzavírá tak dnešní Václavské náměstí. Tento panteon pod mohutnou kopulí se navštěvuje od 18. května 1891. Za tu dobu se opakovaně stává důležitým mezníkem na cestě k pevnější suverenitě českého státu. Patří totiž mezi nejsilnější symboly české identity, odolnosti a naší národní hrdosti. Novorenesanční palác podle projektu Josefa Šulce stál tehdy bezmála 2 miliony zlatých. Do fasády se zlatým písmem vepsalo 72 jmen osobností českých dějin. Během 20. století se nám toho stalo hodně, a tak po několika neblahých potupách a řekněme i nevkusných úpravách se teprve před 15 lety přistoupilo ke generální rekonstrukci. Původní krásu a symbolické znovuotevření v den stého výročí vzniku Československa a 200letého výročí muzejního úřadu může mi tedy od 28. října 2018 vidět a navštívit Národní muzeum tak, jak jej zřejmě viděli první Češi, Moravané a Slezané právě při slavnostním otevření před 135 lety. Celý článek nám to slovy Pavla Kopeckého shrnuje na Akademii. Podívejte se na něj pod hlavičkou Chrám na Koňském trhu.
0: Na stránkách Akademie
3: ztráty a nálezy.info.
0: Ztráty a nálezy.info.

0: rozbitým oknem mi do pokoje fouká sníh jako mouka. Na moje ruce skleslé v křesle závěje sněhu už ani oheň. Rozbitým oknem mi fouká do světnice fujavice, smutek se dveřmi dere, pláči můj kaskadére, nezapomeň. Vlaštovky ze stájí odlétly před rokem, slepice kdákají ve sněhu hlubokém, zbloudilé kročeje roztáčí osudí, pálenka zahřeje, samota zastudí. Teplo je pokora, jabloně v ušance, smrt štěká ze dvora, košile na brance plápolá ve větru, který mi tráplot. Proč nikdo nepřijel na masopustní hod? Nechali mě tak, nechali mě tak, nechali mě tak, nechali mě tak. V rozbité lampě ani kapka petroleje, ruka se chvěje, pod sněhem zamrzá mi, na stěnách pod tapetami choulí se šváby. V rozbité lampě půlnoc bliká, rampouch je klika, v ruce ulomí se místo dechu průzračná pára, jsem slabý. Vlaštovky ze stájí odlétly před rokem, slepice kdákají ve sněhu hlubokém, zbloudilé kročeje dostáčí osudí, pálenka zahřeje, samota zastudí. Teplo je pokora a zima prokletí, než srdce okorá a jaro odletí, zimostrás pod kopcem kořeny zapouští, jsem špatným žalobcem, viníkům odpouštím. Nechali mě tak, nechali mě tak, nechali mě tak, nechali mě tak. V rozbitém srdci ani špetka soli jen trochu bolí, když vločka z tváře kane třpitný krystalek ledu na uschlém stromě. V opuštěném domě.
1: Halo, tady stanice Hvězda. Vzpomínáte?
2: Za krásného počasí lze vychutnati přírodní krásy a opájeti se vlahým podnebím. Proto jezdím přiměřeně a nikoliv jako blázen. Tak jsem rovněž přijel k benzinové pumpě a objednal 2 deci benzinu. Učinili žádané. Na to jsem žádal ještě 5 centilitrů a malou štamprdli. Zaměstnanci čerpadla se divili, proč chci tak neobvyklé množství pohonných hmot. Sdělil jsem jim. Mám to vypočítáno přesně k bratrovu obydlí, kam jedu na návštěvu. Neumím to zastavit.
1: Bezpečí stanice Hvězda.

na začátku světa, hned ze samého kraje. Člověk zkouší projít božím zákazem, za trest je pak vyhnán ze zahrady ráje. Začne lovit zvěř a obdělávat zem, pokud vím, mám v bolestech se rodit, v životě starostmi se brodit, za svůj hřích. A na konci své cesty nemá vědět, co si počít, zatímco svět se bude točit, východ, západ, sever, jih. Běží roky, staletí a člověk hledá způsob, jak obejít nemoc, jak život nastavit. Mikroskopem proniká do útrob, laserová souprava chystá zkušební vrt. Uhlíkatá ocel skalpele se blízká v dlani, ve snaze do nemocných tkání zdravý orgán všit. A transplantace nechce zrůstat, v těle se něco brání, zbývá poslední klání, pečet imunity rozlomit. Do hry vstoupí kapacity všech vyspělých zemí a karta padá na černý kontinent. Kapské město hlásí první mezi všemi. Profesor Barnard a jeho šťastný pacient, pokud vím, tak do všech řečí světa je přeložena věta, že člověk bude zbaven prokletí. Po velkém kroku vědy i medicína vzkvétá, končí se 60. léta 20. století. Po světě se povídá, že roznesli ho nejspíš vrány. Někdo zase tvrdí, že se šíří sám. Rozmotejme fábory a otvírejme brány. Elixír naděje přichází k nám. Až nikdy nikdo nikomu v bolestech nebude se rodit, v životě starostmi se brodit, bude smazán hřích. To jenom my na konci cesty nebudeme vědět, co si počít, zatímco svět se bude točit, východ, západ, sever, jih. Východ, západ, sever, jih. Východ, západ, sever, jih.

0: Na vlně bezpečí.
1: O 6. odpolední otevřeme 60. dveře do Kořán.
0: Dnes od 6. večer.

0: jste na stanici Hvězda.
1: Už jste slyšeli?
2: To, co se odehrálo tento víkend v Brně a pak i na Pražském hradě, je cosi mimo běžné dimenze událostí. A že nás v poslední době pronásledují události, které bychom si před pár lety vůbec neuměli představit. Brno ale všechno překonalo. Stalo se tam nemyslitelné, nikoli nepředstavitelné. Jsou proto nejrůznější přirovnání či metafory. Nejbližší by asi byl cézárovský bonmot o překročení Rubikonu. Kostky jsou vrženy. Ale ani ten samozřejmě zcela nesedí. Protože do dramatického osudí válek a nejrůznějších děsivostí všeho druhu, jimiž našemu státu a jeho národům vývoj světa aktuálně hrozí, přibyl prvek, který má potenciál katalyzovat zničující výbuch nejen uprostřed Evropy. Jeho součástí je plné nasazení domácí německé páté kolony, která se tak v této podobě nejen plně konstituovala, ale především učinila krok, z něhož pro ně už není návratu. Jinými slovy, pokud jsme až do 22. května 2026 mohli žít v představě, že boj o zachování tisíciletého českého státu a jeho historických národů je věcí politického vyjednávání především s vnějšími subjekty, jako je Brusel, NATO a tak dále, nyní je vše jinak. Hranice opět fyzicky překročil náš pradávný nepřítel. A opět mu doširoka otevřela brány v zemi usazená pátá kolona. Více než symbolicky se tak zopakoval 15. březen 1939. Rozdíl je jen v tom, že tentokrát k tomu Německo nepotřebovalo pozuby ozbrojené divize, ale stačily mu pohodlné autobusy. Kromě jiného i proto, že naše druhdy opevněné hranice už dávno předtím učinil volně prostupné a bez obrany. Před válkou totéž zařídila Mnichovská smlouva, nyní smlouva Lisabonská, respektive Schengenská. A rozdíl je též v tom, že na Pražský hrad současně s invazí tentokrát nepřijel triumfovat sám říšský kancléř, ale pouze jeho bavorská napodobenina jménem Markus Söder. Dokládá to, že velkoněmecká říše, zvaná neutrálně Evropská unie, už k vlastnímu aktu formální realizace protektorátu přikládá jen druhořadý význam. Vše k tomuto kroku totiž vykonáno již předtím. Proto nejde o pouhé opakování dějin, ale jejich přepis do zbrusu nových kulis. Ostatně pamětníci, kteří onoho 15. března hrozili projíždějícím německým kolonám na Václavském náměstí v Praze pěstmi, už prakticky neexistují. A na onen svět už lavinovitě míří ti, kteří, zrozeni těsně před a těsně po konci války, ještě v srdcích nesli štafetu paměti svých rodičů. Proto také zrcadlově s Německem přenesla pátá kolona současných henleinovců vítězný pochod pouze do provinčního Brna. V sobotu hrozili protestujícím invazním poutníkům na nějakém nepodstatném náměstí odděleni špalírem policistů. Za to přímo pod policejní ochranou přivedli provokatéra Vojtěcha Pšenáka z Oganes Janova gengu mezi protestující ve snaze vyvolat žádoucí konflikt. Mezitím spolu se sudeťáky pochodovala pod izraelskými prapory na opačné straně náměstí pátá kolona, vyšperkovaná českými politickými zrádci typu Alexandra Vondry. Takových charakteristických detailů bylo bezpočet. Korporátní mediální mainstream je však samozřejmě ignoroval nebo zmínil tak jednou větou. Věnoval se pouze aktům zbratření kolaborantské části politického spektra se symbolickým výsadkem okupantů, respektive henleinovských dědiců. Základní kontury v širším pohledu jsou však podobné. Řečeno slovy Boskovce a Wericha, Evropa opět smrdí střelným prachem jako tenkrát. A v skutku, bezprostředně před invazí v Praze například uspořádali konferenci Internacionály proti ruských militantů Globsec, kterou předtím z Bratislavy vypoklonkoval premiér disident Robert Fico. Vystoupili na ní jak představitelé kyjevského režimu, třeba Zalužny, možný náhradník za Zelenského uklizený na čekačku na Britské ostrovy, tak především protektorátní prezident Petr Pavel. Hřímal o nutnosti začít sestřelovat ruské stíhačky a vstoupit tak napřímo do zatím zástupné, neb v tomto uspořádání prohrané, války Západu proti Rusku na Ukrajině. Šlo o jasnou koordinaci s jeho bezprostředním nadřízeným německým kancléřem Mercem. Ten předtím navrhl, aby byla Ukrajina narychlo přijata do EU, že by to bylo zcela v rozporu se zakládajícími smlouvami, je v tomto případě pochopitelně buřt, a důsledek by byl stejný jako sestřelování ruských letadel. Brusel by obranou členské země naplno zahájil Drang nach Osten číslo 2 a doufal by, že po drtivé ruské odpovědi, možná i jaderné, budou Spojené státy donuceny vložit se do bojů a spustit tak třetí světovou válku. Ta je už jedinou nadějí pro udržení se u moci současných skorumpovaných elit čtvrté říše. Zprvu váhající veřejnost od Londýna přes Paříž a Brusel až po Berlín je odmítá už tak masově, že si nemohou dovolit risknout žádnou další volební frašku. Jen válka je pro ně nadějí, právě tak, jako se stala řešením setrvání ve funkci pro nelegitimního Zelenského. A spolu s černokopitníkem, který je, že nemohou pořád doufat, že Kreml v odvetném úderu nepoužije své hlavní zbraně. A kdyby? Je přece jasné, že Spojené státy by zůstaly stranou, a to dokonce nepouze v případě, že v Bílém domě sedí Donald Trump. Nelze vstoupit dvakrát do stejné řeky. V předchozí části velké války, započaté Německem v roce 1914 a po 20leté pauze na dozbrojení obnovené v roce 1939, se po dlouhém váhání sice přidali, ale jen tak, aby se jejich území nedotkla. Tentokrát by to však odskákali jako všichni ostatní. Vůbec by to nebyla stejná válka. Merz, Lejnová i Starmer to samozřejmě vědí. Proč do toho tedy chtějí kontinent zatáhnout? Protože nemají co ztratit. Jejich pokus o zelenoduhovou diktaturu je v troskách. Zbývá jen chudoba a dluhy. Radikalizující se veřejnost hrozí výbuchem, který je smete. Pro tento případ jim zbývá už Hitlerovo z května před 81 roky, ať velké Německo zhyne, když mě nedokázalo být hodno. Jen z tohoto úhlu pohledu je nutno číst nemyslitelné činy Henleinovské moravsko-české páté kolony v Brně a na Pražském hradě o tomto osudovém víkendu. Milí krajané, jste tady vítáni, oslovil sudeťáky jihomoravský hejtman s příznačně českým jménem Jan Grujlich, nový předseda mrtvých lidovců. Markéta Vaňková, brněnská primátorka za ODS, která už raději ani nebude ve volbách znovu kandidovat, přidala poseltovský rozměr invaze. Děkuji všem, kteří věří, že smíření není slabost, ale síla. Síla Evropy neleží v zapomnění, ale ve schopnosti poučit se z vlastních dějin, pravila k henleinovským pohrobku, jestli si před či po šlehla obvyklou dávku kokainu, je už lhostejné. Výklad je ale jasný. Smiřme se s tím, že jsme v obnoveném protektorátu. V kolaboraci je síla. Ta bruselská má jedinou šanci zbavit kolonie práva veta uzamčením v definitivní touze, kterou zmínil zastupující říšský protektor Petr Pavel, Spojené státy evropské. Společné vězení má být poučením z našich dějin, Tam už nebudou ani dekrety, protože nebude ani Česká republika jako stát. Zbyde v osvědčené podobě německých regionů, tedy pracovních táborů, v nichž Morava navíc získá lepší statut. Báječná Mähren. No a pak und Böhmen samozřejmě. Nemyslitelné se v Brně stalo skutečností. Čest a sláva těm, kdo proti tomu na místě protestovali, kteří se nenechali vyprovokovat různými pšenáky importovanými mezi ně stále ještě fialovou policií. Nyní jde o to, co z toho vyplyne. Konstatujme současně, že značnou část veřejnosti pád do propasti v podstatě nezajímá. Pod vládou korporátních médií si udržuje svou netečnost, pokud přímo netančí jako křoví v Pavlových chvilkách pro kolaboraci. Vnímat to začnou ve chvíli, pokud se zombiím podaří rozpoutat na evropském kontinentě třetí díl hrůzostrašného seriálu německé války. Je to jejich poslední vzepětí. Ostatně neteční podvolení, žel právě tak jako my ostatní, se o proradném Rusku, které náhle zaútočilo na míru milovnou čtvrtou říši, ani nemusí dozvědět. Prostě bude náhle konec. Ale tak daleko ještě nejsme, i když už blízko. I proto proběhly všechny přidružené koordinované akce páté kolony ještě před sudeťáckým sjezdem, takovým malým předběžným výstřelem z Aurory. To brněnské nemyslitelné, které zakončil zastupující říšský protektor Pavel s bavorským Němcem na hradě, nemá naštěstí tečku. Je to spíše středník. Ano, invaze nastala a nám už to začalo, ale jak bude vypadat odboj, to teprve uvidíme. Že bude, také o tom je naše poučení z dějin, o tom nelze pochybovat. Ani o tom, že sami na to nestačíme. Svatý Václave, nedej zahynouti nám, ni budoucím.
0: To stojí za úvahu.
3: Na stanici Hvězda.

0: Haló, tady stanice Hvězda. Vzpomínáte?
1: V Křepichově vile přijde žebrák, zazvoní, vyleze taková načančaná milospaní a říká, co chcete, snad nechcete žebrát? On pán, ne milospaní, já jsem vás přišel poprosit o ruku.
0: Bezpečí stanice Hvězda.

ty touhy, sny a cit, pár krásných rekvizit. Láska, pouhý zvyk, všechno je na knoflík, to zírám a vy ne.

Jendi, vždyť to tak dobře znáš a hladkou kůži máš, jen sklouzne to po ní. Tu hlavu krásnou vstyč, co bylo dřív, je pryč,

0: Haló? Máme pro vás vzkaz.
1: Máme lidi, kteří hodně vydělají, ale není to na nich vidět. Peníze se jim rychle rozutíkají. Zdá se jim, že výdělek stále ještě nestačí. Na druhé straně jsou lidé, kteří i z průměrného výdělku pořád něco nového kupují, všeho si dopřejí, dobře si žijí. Kde na to berou? Jak to dělají? Není to žádné tajemství. Naučili se zacházet s penězi. Jak se to naučili? Naučila je tomu vkladní knížka.
2: Je malá, skromná ta vkladní knížka. Ale co dobré síly v sobě tají. Přibývají v ní úroky nebo výhry. Chrání naše peníze před zlodějem, ohněm a někdy i před námi samotnými, abychom je neutratili zbytečně, bez dobrého uvážení. Je na ní prostě úplné spolehnutí. A to ještě peníze na knížce neleží ladem. Jdou do oběhu a tak slouží nám všem, pomáhají rozvíjet naše hospodářství.
3: Uměli to, že? I my to umíme.
4: I my to umíme.
0: Chcete prodávat a současně podpořit Hvězdu? Využijte reklamní službu Stanice Hvězda.

pošlem vám pěsně v oblakoch s tvárami vašich priateľov.

0: vysílá Hvězda.
1: Nakoukněme do 50. let.
2: Když v půlnoci měsíc zbledne a když holka oči zvedne, mlsnej čert se přitočí, holce skočí do očí.

Stanice Hvězda. Bezpečně za normálním světem.

kupec na rohu maličký, zapadlý krám. Čtu známá jména, na hřbetech knih v duchu je otvírám a listuju v nich, hledám nejhezčí básnickou sbírku a pak ti ji dám. A pak ti ji dám.

0: Hvězdo.
1: Hovoří stanice Hvězda.
0: Jde o to, aby o něco šlo.
2: Připomínáme si slavnostní otevření budovy Českého národního muzea stojící v Praze jako majestátní komplex na místě někdejší Koňské brány a uzavírá tak dnešní Václavské náměstí. Tento panteon pod mohutnou kopulí se navštěvuje od 18. května 1891. Za tu dobu se opakovaně stává důležitým mezníkem na cestě k pevnější suverenitě českého státu. Patří totiž mezi nejsilnější symboly české identity, odolnosti a naší národní hrdosti. Novorenesanční palác podle projektu Josefa Šulce stál tehdy bezmála 2 miliony zlatých. Do fasády se zlatým písmem vepsalo 72 jmen osobností českých dějin. Během 20. století se nám toho stalo hodně, a tak po několika neblahých potupách a řekněme i nevkusných úpravách se teprve před 15 lety přistoupilo ke generální rekonstrukci. Původní krásu a symbolické znovuotevření v den stého výročí vzniku Československa a 200letého výročí muzejního úřadu může mi tedy od 28. října 2018 vidět a navštívit Národní muzeum tak, jak jej zřejmě viděli první Češi, Moravané a Slezané právě při slavnostním otevření před 135 lety. Celý článek nám to slovy Pavla Kopeckého shrnuje na Akademii. Podívejte se na něj pod hlavičkou Chrám na Koňském trhu.
0: Na stránkách Akademie
3: ztráty a nálezy.info.

0: tady stanice Hvězda. Vzpomínáte?
1: Ojda, jeden člověče, mě ti potom Silvestru tak strašně bolí hlava. A přitom

0: Slyšte, slyšte. Stanice Hvězda.
1: Jsi krupobytí v žitném lánu, jsi vodní

že ta babeta je pufleta, vždyť já a zůstal sám. Ona asi netuší, že mě solo nestuší a že bez ní se tu hloupě pletu. Chyťte tu babetu, ať je tu se mnou. Babeta šla do světa, já říkám, tak ať seš plnoletá, běž do světa a pak se zpátky vrať. Denně až se začne zpívat, budu vzpomínat a zpívat, jak ta babeta šla do světa a jak mám tu babetu rád.

Má babeta šla do světa a já doma bled. Ale ještě je tu naděje, že až pozná svět, přijde na to, že je čas domů zpět se vrátit zas. V duchu vidím, jak si volá taxi, kde je ta babeta, že se tak loudá. Známe tuhle tu babetu a krk za to dá, že se do léta ta babeta zas ráda vrátí k nám. Denně až se začne smívat, budu vzpomínat a zpívat, jak ta babeta šla do světa.

0: na vlně bezpečí.
1: O 6. odpolední otevřeme 60. dveře do Kořán.
0: Dnes od 6 večer.

jsou krásný a cudný, mnoha se ve mně zhlídla, oči jako delie studny, vlasy jak havrení křídla. Dobře vím, co znamená pát, to nás trachtí včího klína. Někdo má pletky rád, já radši sklenici vína. Řízeně je veliká, život mi utíká, nechte mě příjemně spít. Ve stínu patvíky, poslouchat slavíky, zpívat si s nima pít.

Richard III. Prej křičel někde v bitvě království za koně. Měl recht, co s královstvím, po kterým král chodí pěšky. Já teda nejsem král ani Richard, ale sakra, jako občan tohoto státu mám přece právo na byt. A taky se mi nezdá, že bych byl tvoje veliká láska.

0: Je 1 odpoledne.
1: Stanice Hvězda. Bezpečně za radostí.

0: jste na stanici Hvězda.
1: Už jste slyšeli?
2: To, co se odehrálo tento víkend v Brně a pak i na Pražském hradě, je cosi mimo běžné dimenze událostí. A že nás v poslední době pronásledují události, které bychom si před pár lety vůbec neuměli představit. Brno ale všechno překonalo. Stalo se tam nemyslitelné, nikoli nepředstavitelné. Jsou proto nejrůznější přirovnání či metafory. Nejbližší by asi byl cézárovský bonmot o překročení Rubikonu. Kostky jsou vrženy. Ale ani ten samozřejmě zcela nesedí. Protože do dramatického osudí válek a nejrůznějších děsivostí všeho druhu, jimiž našemu státu a jeho národům vývoj světa aktuálně hrozí, přibyl prvek, který má potenciál katalyzovat zničující výbuch nejen uprostřed Evropy. Jeho součástí je plné nasazení domácí německé páté kolony, která se tak v této podobě nejen plně konstituovala, ale především učinila krok, z něhož pro ně už není návratu. Jinými slovy, pokud jsme až do 22. května 2026 mohli žít v představě, že boj o zachování tisíciletého českého státu a jeho historických národů je věcí politického vyjednávání především s vnějšími subjekty, jako je Brusel, NATO a tak dále, nyní je vše jinak. Hranice opět fyzicky překročil náš pradávný nepřítel. A opět mu doširoka otevřela brány v zemi usazená pátá kolona. Více než symbolicky se tak zopakoval 15. březen 1939. Rozdíl je jen v tom, že tentokrát k tomu Německo nepotřebovalo pozuby ozbrojené divize, ale stačily mu pohodlné autobusy. Kromě jiného i proto, že naše druhdy opevněné hranice už dávno předtím učinil volně prostupné a bez obrany. Před válkou totéž zařídila Mnichovská smlouva, nyní smlouva Lisabonská, respektive Schengenská. A rozdíl je též v tom, že na Pražský hrad současně s invazí tentokrát nepřijel triumfovat sám říšský kancléř, ale pouze jeho bavorská napodobenina jménem Markus Söder. Dokládá to, že velkoněmecká říše, zvaná neutrálně Evropská unie, už k vlastnímu aktu formální realizace protektorátu přikládá jen druhořadý význam. Vše k tomuto kroku totiž bylo vykonáno již předtím. Proto nejde o pouhé opakování dějin, ale jejich přepis do zbrusu nových kulis. Ostatně pamětníci, kteří onoho 15. března hrozili projíždějícím německým kolonám na Václavském náměstí v Praze pěstmi, už prakticky neexistují a na onen svět už lavinovitě míří ti, kteří zrozeni těsně před a těsně po konci války ještě v srdcích nesli štafetu paměti svých rodičů. Proto také zrcadlově s Německem přenesla pátá kolona současných henleinovců vítězný pochod pouze do provinčního Brna. V sobotu hrozili protestujícím invazním poutníkům na nějakém nepodstatném náměstí odděleni špalírem policistů. Za to přímo pod policejní ochranou přivedli provokatéra Vojtěcha Pšenáka z Oganes Janova gengu mezi protestující ve snaze vyvolat žádoucí konflikt. Mezitím spolu se sudeťáky pochodovala pod izraelskými prapory na opačné straně náměstí pátá kolona, vyšperkovaná českými politickými zrádci typu Alexandra Vondry. Takových charakteristických detailů bylo bezpočet. Korporátní mediální mainstream je však samozřejmě ignoroval nebo zmínil tak jednou větou. Věnoval se pouze aktům zbratření kolaborantské části politického spektra se symbolickým výsadkem okupantů, respektive henleinovských dědiců. Základní kontury v širším pohledu jsou však podobné. Řečeno slovy Poskovce a Wericha, Evropa opět smrdí střelným prachem jako tenkrát. A v skutku, bezprostředně před invazí v Praze například uspořádali konferenci Internacionály proti ruských militantů Globsek, kterou předtím z Bratislavy vypoklonkoval premiér disident Robert Fico. Vystoupili na ní jak představitelé kyjevského režimu, třeba Zalužný, možný náhradník za Zelenského uklizený na čekačku na Britské ostrovy, tak především protektorátní prezident Petr Pavel. Hřímal o nutnosti začít sestřelovat ruské stíhačky a vstoupit tak napřímo do zatím zástupné, neb v tomto uspořádání prohrané, války Západu proti Rusku na Ukrajině. Šlo o jasnou koordinaci s jeho bezprostředním nadřízeným německým kancléřem Mercem. Ten předtím navrhl, aby byla Ukrajina narychlo přijata do EU, že by to bylo zcela v rozporu se zakládajícími smlouvami, je v tomto případě pochopitelně buřt, a důsledek by byl stejný jako sestřelování ruských letadel. Brusel by obranou členské země naplno zahájil Drang nach Osten číslo 2 a doufal by, že po drtivé ruské odpovědi, možná i jaderné, budou Spojené státy donuceny vložit se do bojů a spustit tak třetí světovou válku. Ta je už jedinou nadějí pro udržení se u moci současných skorumpovaných elit čtvrté říše. Zprvu váhající veřejnost od Londýna přes Paříž a Brusel až po Berlín je odmítá už tak masově, že si nemohou dovolit risknout žádnou další volební frašku. Jen válka je pro ně nadějí, právě tak, jako se stala řešením setrvání ve funkci pro nelegitimního Zelenského. A spolu s černokopitníkem, který je, že nemohou pořád doufat, že Kreml v odvetném úderu nepoužije své hlavní zbraně. A kdyby? Je přece jasné, že Spojené státy by zůstaly stranou, a to dokonce nepouze v případě, že v Bílém domě sedí Donald Trump. Nelze vstoupit dvakrát do stejné řeky. V předchozí části velké války započaté Německem v roce 1914 a po 20leté pauze na dozbrojení obnovené v roce 1939 se po dlouhém váhání sice přidali, ale jen tak, aby se jejich území nedotkla. Tentokrát by to však odskákali jako všichni ostatní. Vůbec by to nebyla stejná válka. Merz, Lejnová i Starmer to samozřejmě vědí. Proč do toho tedy chtějí kontinent zatáhnout? Protože nemají co ztratit. Jejich pokus o zelenoduhovou diktaturu je v troskách. Zbývá jen chudoba a dluhy. Radikalizující se veřejnost hrozí výbuchem, který je smete. Pro tento případ jim zbývá už Hitlerovo z května před 81 roky, ať velké Německo zhyne, když mě nedokázalo být hodno. Jen z tohoto úhlu pohledu je nutno číst nemyslitelné činy Henleinovské moravsko-české páté kolony v Brně a na Pražském hradě o tomto osudovém víkendu. Milí krajané, jste tady vítáni, oslovil sudeťáky jihomoravský hejtman s příznačně českým jménem Jan Grujlich, nový předseda mrtvých lidovců. Markéta Vaňková, brněnská primátorka za ODS, která už raději ani nebude ve volbách znovu kandidovat, přidala poseltovský rozměr invaze. Děkuji všem, kteří věří, že smíření není slabost, ale síla. Síla Evropy neleží v zapomnění, ale ve schopnosti poučit se z vlastních dějin, pravila k henleinovským pohrobkům, jestli si před či po šlehla obvyklou dávku kokainu. Je už lhostejné, výklad je ale jasný. Smiřme se s tím, že jsme v obnoveném protektorátu. V kolaboraci je síla. Ta bruselská má jedinou šanci zbavit kolonie práva veta uzamčením v definitivní kartouze, kterou zmínil zastupující říšský protektor Petr Pavel, Spojené státy evropské. Společné vězení má být poučením z našich dějin. Tam už nebudou ani dekrety, protože nebude ani Česká republika jako stát. Zbyde v osvědčené podobě německých regionů, tedy pracovních táborů, v nichž Morava navíc získá lepší statut. Báječná Mähren. No a pak und Böhmen samozřejmě. Nemyslitelné se v Brně stalo skutečností. Čest a sláva těm, kdo proti tomu na místě protestovali, kteří se nenechali vyprovokovat různými pšenáky importovanými mezi ně stále ještě fialovou policií. Nyní jde o to, co z toho vyplyne. Konstatujme současně, že značnou část veřejnosti pád do propasti v podstatě nezajímá. Pod vládou korporátních médií si udržuje svou netečnost, pokud přímo netančí jako křoví v Pavlových chvilkách pro kolaboraci. Vnímat to začnou ve chvíli, pokud se zombiím podaří rozpoutat na evropském kontinentě třetí díl hrůzostrašného seriálu německé války. Je to jejich poslední vzepětí. Ostatně neteční podvolení, žel právě tak jako my ostatní, se o proradném Rusku, které náhle zaútočilo na míru milovnou čtvrtou říši, ani nemusí dozvědět. Prostě bude náhle konec. Ale tak daleko ještě nejsme, i když už blízko. I proto proběhly všechny přidružené koordinované akce páté kolony ještě před sudeťáckým sjezdem, takovým malým předběžným výstřelem z Aurory. To brněnské nemyslitelné, které zakončil zastupující říšský protektor Pavel s bavorským Němcem na hradě, nemá naštěstí tečku. Je to spíše středník. Ano, invaze nastala a nám už to začalo, ale jak bude vypadat odboj, to teprve uvidíme. Že bude, také o tom je naše poučení z dějin, o tom nelze pochybovat. Ani o tom, že sami na to nestačíme. Svatý Václave, nedej zahynouti nám, ni budoucím.
0: To stojí za úvahu.
3: Na stanici Hvězda.

Cadillacu s mlhou v očích probdělých dní a s povzdechem hraních vlaků.

0: Haló, tady stanice Hvězda. Vzpomínáte?
1: Prostředky hromadné dopravy mají v skutku svých nedostatků. A jelikož mám rád zvířata, zbožňuji půlku koně ve svém mopedu.
0: Bezpečí stanice Hvězda.

Já sobě sám jsem kapitán, za velrybou bílou plují bůh ví kam. Je kletbou mou, když dnem i tmou, vlny bouří větry dují v oceán. Tak hlí.

že se mě ani chvíli nezbaví. Mé lodí kýl má přesný cíl, v dálce vidím obrys bílý mlhavý. Až přijde čas, kdo ví, kdo z nás ku přežití větší šanci může mít. Já dobře vím, že její stín za lodí se plíží dál a nemá klid.

0: vzkaz.
1: Výhody vkladní knížky oceňují dnes již miliony našich občanů a mezi nimi statisíce členů jednotných zemědělských družstev. Nezapomeňte ani u vás. Uložte si na vkladní knížku doplatky a spořte i v průběhu roku ze svých ostatních příjmů. Buďte dobrými hospodáři i ve své domácnosti.
2: My všichni pracovníci státní spořitelny žijeme vašimi starostmi a radujeme se z vašich úspěchů. Chceme vám radit a pomáhat vždycky jen dobře.
1: Upřímně vám přejeme mnoho zdaru v družstvu i ve vašich rodinách.
3: Uměli to, že? I my to umíme.
4: I my to umíme.
5: Chcete prodávat a současně podpořit Hvězdu? Využijte reklamní službu Stanice Hvězda.

jak před léty, vždy zakončí to, mám tě rád a obětí. Kdo přivoněl k lásce, ví to jako já, jak je hezké na procházce.

0: jsou 2 hodiny odpoledne.
1: Posloucháte Hvězdu.
2: Hovoří hvězda.
1: Bezpečně za starým dobrým světem.
3: Já jsem po světě tak stával při ruletách, marně hledal vzrušení. Štěstí bral jen po tabletách, po vás neměl jsem tušení. Já jsem po světě tak, já i s ďáblem

0: Jste hvězdou.
1: Hovoří stanice Hvězda.
0: Jde o to, aby o něco šlo.
2: Připomínáme si slavnostní otevření budovy Českého národního muzea stojící v Praze jako majestátní komplex na místě někdejší Koňské brány a uzavírá tak dnešní Václavské náměstí. Tento panteon pod mohutnou kopulí se navštěvuje od 18. května 1891. Za tu dobu se opakovaně stává důležitým mezníkem na cestě k pevnější suverenitě českého státu. Patří totiž mezi nejsilnější symboly české identity, odolnosti a naší národní hrdosti. Novorenesanční palác podle projektu Josefa Šulce stál tehdy bezmála 2 miliony zlatých. Do fasády se zlatým písmem vepsalo 72 jmen osobností českých dějin. Během 20. století se nám toho stalo hodně, a tak po několika neblahých potupách a řekněme i nevkusných úpravách se teprve před 15 lety přistoupilo ke generální rekonstrukci. Původní krásu a symbolické znovuotevření v den stého výročí vzniku Československa a 200letého výročí muzejního úřadu může mi tedy od 28. října 2018 vidět a navštívit Národní muzeum tak, jak jej zřejmě viděli první Češi, Moravané a Slezané právě při slavnostním otevření před 135 lety. Celý článek nám to slovy Pavla Kopeckého shrnuje na Akademii. Podívejte se na něj pod hlavičkou Chrám na Koňském trhu.
0: Na stránkách Akademie
3: ztráty a nálezy.info
0: ztráty a nálezy.info

jednou pro vždycky na tebe vtisk. Oval dvou retů růžovejch, pro který

co nahřívaj značkovací plech. A boty máš rozervaný od kamenů a každý druhý

kračlíně kyne tma v kotli údolí a kletba tichá mlhu proráží. Vzpomínka na ní v srdci zabolí jako úsměv, co zbraně vzpomínka.

jsem zavonila chlebem a slátnul klas. Pole se spiklo s nebem a vznikla hráz. Kolébkou bylo pole, kvet barvínek,

0: Haló, tady stanice Hvězda. Vzpomínáte?
1: Povídá jeden, já nevím, ty doktoři taky někdy stojí za houby. Hele, má ubohá babička byla na smrt nemocná, doktor ji prohlíd a dal nám pak takovou lahvičku medicíny a řekl nám, než tu lahvičku babičce dáme, aby jsme si napřed trochu zatřepali. No jo, ale babička už byla tak slabá, že hned skonala, sotva jsme s ní začali trochu třepat.
0: Bezpečí stanice Hvězda.

zase bude líp. Pomalu šel rok

další připomínky řešil soud. A tehdy po třetí si řekl, nevadí, zase bude líp.

To přihodí se málo kdy, však jiné je to s mopedy. Dvojníka, když znáš, že našel jsem jej štěstí mám, ač sotva se mu podobám, je dívkou a s ní vyhrávám, tak jí mohu psát. Vlaštovky a mopedy, to je láska tvá, do jednoho obětí patří jak my dva. S vlaštovkami nad hlavou, jak je krásný den, s vlaštovkami nad hlavou, milá, pojedem. Až stříbro řeky Vltavy se v zlato létem přetaví, tvůj dvojník se ti představí, sama uvidíš. Ten nejkrásnější ze všech dnů, ten den je milá, ten je tu, den vlaštovek a mopedů, sešli jsme se již. Vlaštovky a mopedy, to je láska tvá, do jednoho obětí patří jak my dva.

0: námi všemi, nejlíp je mi s Milou Snopedem.
1: Slyšte, slyšte. Stanice Hvězda.

0: Na vlně bezpečí.
1: O 6. odpolední otevřeme 60. dveře do kořán.
0: Dnes od 6 večer.

festival vydaří. Českokrumlovská bílá paní hlavou kroutí, s cimbuří se sklání. Kde máte kolty, kovbojové těští? Ech, třesky, plesky, točíme desky. Hihihi. Třesky, plesky, točíme desky.

0: Posloucháte Hvězdu.
1: Stanice Hvězda.
0: Bezpečně za pohodou.
2: U nás domě říkají mi Franta Šiška, bouž od pohledu chytrý jsem jak liška. A když Kerry něco neví, nebo když je na co levý, tak jde za mnou a já všecko najdu v knížkách. Ha, ha, ha, ha, ha, ha, tak jde za mnou a já všecko najdu v knížkách. Raz mi říkal jeden z námi dole v baře, že z tu hlavu mohl bych do milionáře. Čemu neříkám si brachu, však má železný dost prachu, no a Čechovi se podíváš do tváře. Ha, ha, ha, ha, ha, ha, no a Čechovi se podíváš do tváře. Dostal jsem se mezi partu uchazečů, nikdo nemá šajnu, jak tam nervy teču. Všecko viděl jsem to hněde, tak jsem zmačkul ABCD, no a už mě kurva ke stolečku vleču. Ha, ha, ha, ha, ha, no a už mě kurva ke stolečku vleču. Čech to začal taky malým interview, co prý robíme si kuřím a co piju. Tak jsem řeknul, co jsem řeknul, on se evidentně leknul a už začí blikat světla ve studiu. Ha, ha, ha, ha, ha, a už začí blíkat světla ve studiu. První otázka prý, co je ukulele, tož to se přiznám, měl jsem bobky u prdele. Tak jsem radši hlavu sklonil, abych to všecko neskonil, říkám, chtěl bych se obrátit na přítele. Ha, ha, ha, ha, ha, říkám, chtěl bych se obrátit na přítele. Lojza byl po hlasu silně nevyspali, asi zase celou šichtu prochlastali. Bylo slyšet, jak tam dýchá, ale 30 vteřin ticha, to je tak, když se vám kamarád navalí. Ha, ha, ha, ha, ha, to je tak, když se vám kamarád navalí. Moju starou zatím doma brali mory, lidi ohryzávali televizory. Tady nešlo na čím plesat, tož 50 na 50, ať víme, jestli jsou to ty Bulharské hory. Ha, ha, ha, ha, ha, ať víme, jestli jsou to ty Bulharské hory. A už jasně na tým komputeře svítí, buď to je to závzac neluční kvítí, nebo za mě nastroj struny, tude kurňa o koruny, a já stejně jak na začátku jsem v řiti. Ha, ha, ha, ha, ha, a já stejně jak na začátku jsem v řiti.

jenem kysli. Sam jsem byl zvědavý, co publikum zvolí, bo aj v obecenstvu můžu sedět voli. 90% za B, ale to mi přišlo slabé, bo co není 100, proto mě vždycky smolí. Po co není 100, proto mě vždycky smolí. Ještě, že jsem chlap, co z boja neutíká, říkám, pane Čechu, půjdem do rizika. Měl jsem kaťah naděláno, ale Čech zakřičel, ano, máte pravdu, je to nástroj hudebníka. Měl jsem pravdu, byl to nástroj hudebníka. Lidi tleskali, bo úspěch to byl plný, radosti zrobili dvě mexické vlny. A já, co mám srdce skromné, jako všetci zdolní lomne, jsem byl spokojený, bo jsem úkol splnil. Jsem byl spokojený, bo jsem úkol splnil. Pane Čechu, nerad přetáhnul bych strunu, končím hru a beru tisíci korunu. Čech se jenom chytnul stolu, obočí mu spadlo dolů, no a už se modryku podlaze sunul. No a už se modryku podlaze sunul. První třídu do Ostravy Intercity, viděl nějakou celou cestu, valím kity. A ta stovka, co mi zbude, to je příspěvek na chudé, bo Ostrava je region razovitý. A ta stovka, co mi zbude, to je příspěvek na chudé, bo Ostrava je region

0: odbyla třetí odpolední. V tuto hodinu, 3. dubna, zemřel na kříži Ježíš Kristus.
1: Na 25. května letos připadá svátek Panny Marie, Matky Církve. Tento svátek patří mezi nejmladší památky v liturgickém kalendáři katolické církve a přesto má kořeny sahající hluboko do dějin křesťanství až k samotné scéně pod křížem na Kalvárii. Slaví se vždy v pondělí po slavnosti seslání Ducha Svatého. Ústředním evangelijním textem tohoto svátku je scéna z Janova evangelia, kdy Ježíš z kříže oslovuje svou matku a učedníka, kterého miloval, a svěřuje je navzájem jeden druhému. Slova hle tvůj syn, hle tvá matka, církev odedávna chápe nejen jako projev synovské péče, ale jako akt, jímž Kristus svěřil Marii celé své mystické tělo, tedy církev. Církevní otcové v tomto aktu viděli naplnění proroctví z knihy Genesis, kde Bůh mluví o nepřátelství mezi ženou a hadem a o potomku, který hadovi rozdrtí hlavu. Maria je tak vnímána jako nová Eva, zatímco první Eva přispěla k pádu lidstva, Maria se podílí na jeho vykoupení. Titul Matka církve byl oficiálně vyhlášen papežem Pavlem VI. Již v roce 1964. Zdůrazňuje, že Maria není okrajovou postavou dějin spásy, ale je úzce spjata s Kristovým posláním. V některých místních církvích se tato památka slavila již dříve, například v Polsku, kde byla zavedena do národního liturgického kalendáře, nebo v Argentině. V roce 2018 papež František dekretem Ecclesia Mater ustanovil závaznou liturgickou památku Panny Marie Matky Církve pro celou katolickou církev. Umístění svátku následující den po letnicích má hluboký teologický význam. Letnice jsou považovány za narozeniny církve a Maria byla při této události přítomna mezi apoštoly v modlitbě. Podle svatého Augustina je Maria matkou církve díky své lásce, skrze níž se podílela na znovu zrození věřících. Svatý Lev Veliký říká, že Maria je zároveň matkou Krista, syna Božího, i matkou údů jeho mystického těla. Panna Maria je tedy matkou Krista nejen co do jeho fyzického těla narozeného z jejího lůna, ale i jeho těla mystického, jímž je církev. Tento svátek tak propojuje několik klíčových momentů dějin spásy. Zaslíbení z ráje, scénu pod křížem a seslání Ducha Svatého a v jejich středu stojí Maria jako ta, která provází církev od jejího počátku a bdí na ní s mateřskou láskou. Bože, milosrdný Otče, tvůj jednorozený syn ustanovil na kříži svou matku, Panu Marii, také naší matkou. Dej, ať si její lásky plnou pomocí tvá církev stále roste svatostí svých věřících a shromažďuje sobě všechny národy. Prosíme tě o to skrze tvého syna Ježíše Krista, našeho pána, neboť on s tebou v jednotě Ducha Svatého žije a kraluje po všechny věky věků. Amen.

někdy brala do pěstí osazné příčky pelestí. A taky brala na váze, vždy nepoznala nesnáze, spíše než třeba obězím lze tučnět tukem iluzí. Lze tučnět tukem iluzí, tučněla tu

Zložnice všechno odnesla si k televizi do křesla. Vrávala z vázy na krbu, uvadlou růži do zubů, jenomže na modralý svit nemohl tu kytku oživit. Nemohl tu kytku oživit, mnohé už nešlo oživit. Ta její tloušťka enormní je věcí dávno zašlých dní, dnes blidá je a vychrtlá, schoulená v koutech, kde je tma. Už neudrží ani květ, má katar z našich cigaret a

0: myslíme možná na to též a šeptáme si marně. Kéž.
1: Podobná kmenů v peřejích, rozvíjená ruč veřejí,

0: Halo, tady stanice Hvězda. Vzpomínáte?
1: V našem rodinném kolektivu se však bohužel vyskytují i výstřelky. Ku příkladu další z mých bratrů, Lucián. Jde o tichého blázna. Je vášnivým rybářem. Jednou jsem ho pozoroval při výlovu řeky. S překvapením jsem zjistil, která k přilovu postupuje. Když chytil velkou rybu, vzal ji a hodil zpět do vody. Když chytil maličkou, pečlivě ji uschoval. I otázal jsem se ho po příčině tak neobvyklého činění. Vysvětlil mi to takto. Mám doma pouze jediný malý kastrolek.
0: Bezpečí stanice Hvězda.

0: Haló, máme pro vás vzkaz.
1: Mění se a k lepšímu už mnohé naše vesnice. Mění se životní postavení drobného a středního rolníka, dříve poznamenané těžkým a osamoceným bojem za udržení holého živobytí. Stroje zbavují družstevníka nejhorší dřiny. V družstvu je zároveň osvobozen od přemíry starostí, takže může své schopnosti uplatnit daleko úspěšněji.

0: Uměli to, že? I my to umíme.
1: I my to umíme.
2: Chcete prodávat a současně podpořit Hvězdu? Využijte reklamní službu Stanice Hvězda.

Pak jsem si řekl, co má být. Mládí se vrátí stěží, ten, kdo svůj život umí žít, pro toho léta běží.

pleť, abys hlavu nestratil. Šedý vlas přijmi s klidem, pokud tvůj život šťastný byl. Jeden rok znamenal týden,

bude jiný, když vím, že jeho sliby, ať se mi líbí, jsou jenom chyby a rozplývají.

0: Stanice Hvězda.
1: Léto dlažbu

tam dojdu se svým klukem, už po stolíčku zpívají. Co naučil se chodit, tak 9 hodin ráno každou neděli. Vařinu mi krade a skáče po mé posteli. Týden člověk jezdí,

po schodech mi vždycky strhne. Šatlá přitom ty své nesmysly. Líp v kostelíčku zvoní, tak aby jsme o nic nepřišli.

Pytlíka, Ferdu Mravence, nebo Kouka Pytlíka. Leze po té zemi a vůbec ani neví, že je kulatá. Jo, ona není špatná,

0: Haló, tady stanice Hvězda. Vzpomínáte?
1: No a soudruzi, když my se tak zamyslíme nad tím, jak často za veliké štěstí pokládáme to droboulinké, proměnlivé štěstíčko nad všelijakým tím přepichem, že? Tak si také říkáme, to není pravé štěstí. Opravdové štěstí je, může-li si člověk říci, snad jsem udělal kousek práce pro lidi, pro mír, pro ty dvě nanejvýš milované země. O nichž a o jejichž armádách tak krásně mluví ve své básni Dukla Ivan Skála. Myslíš na chrabré krasnoarmějce. Celá ta léta myslíš na ně. Veselé jako kvítek na ťubetějce. Patříte spolu k jedné straně. Ty půjdeš navždy s nimi odhodlaně, aby se s dějinami nevláčel za cizím vozem hlavou dolů. Aby si vždy svůj chleba namáčel uprostřed svých u společného stolu. Patříte spolu navždy k jedné straně. Ta jistota je mocnější než zbraně. Ty víš to. Ty to víš. Ty vděčně myslíš na ně.

0: hosté na stanici Hvězda.
1: Už jste slyšeli?
2: Kuba, stát několik mil od Floridy, je ve stínu amerických hrozeb, které se snaží vyvolat další karibskou krizi. Nevěříte? Ta totiž před 50 lety znamenala snad největší moment nukleární apokalypsy. Moudrost velmocí, konkrétně Nikity Sergejeviče Chruščova na straně Sovětského svazu a Johna Fitzgeralda Kennedyho zastupujícího Spojené státy americké, tedy moudrost těchto dvou mužů a jejich administrativ, zabránili jisté třetí světové válce. Varování před krvavou lázní nastalo i v těchto týdnech. Donald Trump totiž po íránském debaklu potřebuje před volbami doslova jakýkoliv úspěch. Nepodvolený ostrov je však připraven se bránit. Od věci navíc vůbec není ani spekulace, zda na Kubu dodá Rusko hypersonické rakety Orešník. Mezi Washingtonem a Havanou je napětí, které dosahuje nejvyšší úrovně za poslední desetiletí, kdy ostrov kupuje drony a Amerika se snaží systematicky utahovat imperiální smyčku. Proto nás o tom aktuálně informuje článek Václava Dandy.
1: Na stránkách protiprout.info

0: Na vlně bezpečí.
1: O 6. odpolední otevřeme 60. dveře do kořán.
0: Dnes od 6 večer.

0: na stanici Hvězda.
1: Už jste slyšeli?
2: Sjezd sudeťáků a jejich zdejších kolaborantů, který proběhl o víkendu v Brně, mobilizoval české vlastence. Akt jejich sněmu v moravské metropoli nelze charakterizovat lépe než jako invazi. Akce rozdělila národ a tím i politickou scénu na dva nesmiřitelné tábory. A to je dobře. Ano, je to dobře. I když nám to může znít paradoxně, protože, a dodejme, že naštěstí, česká společnost už nikdy nebude taková jako před touto brněnskou provokací. Sešli se Henleinovci a pátá kolona. Tečku evropského díla míru dle stínu Adolfa Hitlera pak tomu dal kolaborant z největších, tedy agent Pávek, i když v neděli na sídle českých panovníků na Pražském hradě uvítal ještě bavorského premiéra. Bývalý prezident Miloš Zeman se k jeho osobě vyjádřil naprosto přesně, když řekl, citujme, nevolte znovu vlastizrádce, který dal sudeťákům záštitu. Přidal se též Jindřich Reichl, že přes všechny líbivé řeči svazu těchto prý krajanských spolků nevěří, že jim v prvé řadě nejde o restituce a miliardové majetky. Boj o existenci českého státu a jeho historických národů zkrátka stále pokračuje. Proto se za víkendovým sjezdem v Brně ohlíží Radek Pokorný a zmiňuje hlavně též protesty vlastenců, kteří dali důrazně najevo, že nedovolí podvolit se snahám kolaborantů vzdát se českého státu do rukou velkoněmecké čtvrté říše. V článku k tomu pak přináší i několik videí.
1: Na stránkách protiprout.info

0: stanici Hvězda.
1: Už jste slyšeli?
2: To, co se odehrálo tento víkend v Brně a pak i na Pražském hradě, je cosi mimo běžné dimenze událostí. A že nás v poslední době pronásledují události, které bychom si před pár lety vůbec neuměli představit. Brno ale všechno překonalo. Stalo se tam nemyslitelné, nikoli nepředstavitelné. Jsou proto nejrůznější přirovnání či metafory. Nejbližší by asi byl cézárovský bonmot o překročení Rubikonu. Kostky jsou vrženy. Ale ani ten samozřejmě zcela nesedí. Protože do dramatického osudí válek a nejrůznějších děsivostí všeho druhu, jimiž našemu státu a jeho národům vývoj světa aktuálně hrozí, přibyl prvek, který má potenciál katalyzovat zničující výbuch nejen uprostřed Evropy. Jeho součástí je plné nasazení domácí německé páté kolony, která se tak v této podobě nejen plně konstituovala, ale především učinila krok, z něhož pro ně už není návratu. Jinými slovy, pokud jsme až do 22. května 2026 mohli žít v představě, že boj o zachování tisíciletého českého státu a jeho historických národů je věcí politického vyjednávání především s vnějšími subjekty, jako je Brusel, NATO a tak dále, nyní je vše jinak. Hranice opět fyzicky překročil náš pradávný nepřítel. A opět mu doširoka otevřela brány v zemi usazená pátá kolona. Více než symbolicky se tak zopakoval 15. březen 1939. Rozdíl je jen v tom, že tentokrát k tomu Německo nepotřebovalo pozuby ozbrojené divize, ale stačily mu pohodlné autobusy. Kromě jiného i proto, že naše druhdy opevněné hranice už dávno předtím učinil volně prostupné a bez obrany. Před válkou totéž zařídila Mnichovská smlouva, nyní smlouva Lisabonská, respektive Schengenská. A rozdíl je též v tom, že na Pražský hrad současně s invazí tentokrát nepřijel triumfovat sám říšský kancléř, ale pouze jeho bavorská napodobenina jménem Markus Söder. Dokládá to, že Velkoněmecká říše, zvaná neutrálně Evropská unie, už k vlastnímu aktu formální realizace protektorátu přikládá jen druhořadý význam. Vše k tomuto kroku totiž vykonáno již předtím. Proto nejde o pouhé opakování dějin, ale jejich přepis do zbrusu nových kulis. Ostatně pamětníci, kteří onoho 15. března hrozili projíždějícím německým kolonám na Václavském náměstí v Praze pěstmi, už prakticky neexistují. A na onen svět už lavinovitě míří ti, kteří, zrozeni těsně před a těsně po konci války, ještě v srdcích nesli štafetu paměti svých rodičů. Proto také zrcadlově s Německem přenesla pátá kolona současných henleinovců vítězný pochod pouze do provinčního Brna. V sobotu hrozili protestujícím invazním poutníkům na nějakém nepodstatném náměstí odděleně špalírem policistů. Za to přímo pod policejní ochranou přivedli provokatéra Vojtěcha Pšenáka z Oganes Janova gengu mezi protestující ve snaze vyvolat žádoucí konflikt. Mezitím spolu se sudeťáky pochodovala pod izraelskými prapory na opačné straně náměstí pátá kolona, vyšperkovaná českými politickými zrádci typu Alexandra Vondry. Takových charakteristických detailů bylo bezpočet. Korporátní mediální mainstream je však samozřejmě ignoroval nebo zmínil tak jednou větou. Věnoval se pouze aktům zbratření kolaborantské části politického spektra se symbolickým výsadkem okupantů, respektive henleinovských dědiců. Základní kontury v širším pohledu jsou však podobné. Řečeno slovy Poskovce a Wericha, Evropa opět smrdí střelným prachem jako tenkrát. A v skutku, bezprostředně před invazí v Praze například uspořádali konferenci Internacionály proti ruských militantů Globsek, kterou předtím z Bratislavy by poklonkoval premiér disident Robert Fico. Vystoupili na ní jak představitelé kyjevského režimu, třeba Zalužny, možný náhradník za Zelenského uklizený na čekačku na Britské ostrovy, tak především protektorátní prezident Petr Pavel. Hřímal o nutnosti začít sestřelovat ruské stíhačky a vstoupit tak napřímo do zatím zástupné, neb v tomto uspořádání prohrané, války Západu proti Rusku na Ukrajině. Šlo o jasnou koordinaci s jeho bezprostředním nadřízeným německým kancléřem Mercem. Ten předtím navrhl, aby byla Ukrajina narychlo přijata do EU, že by to bylo zcela v rozporu se zakládajícími smlouvami, je v tomto případě pochopitelně buřt, a důsledek by byl stejný jako sestřelování ruských letadel. Brusel by obranou členské země naplno zahájil Drangnach Osten číslo 2 a doufal by, že po drtivé ruské odpovědi, možná i jaderné, budou Spojené státy donuceny vložit se do bojů a spustit tak třetí světovou válku. Ta je už jedinou nadějí pro udržení se u moci současných skorumpovaných elit čtvrté říše. Zprvu váhající veřejnost od Londýna přes Paříž a Brusel až po Berlín je odmítá už tak masově, že si nemohou dovolit risknout žádnou další volební frašku. Jen válka je pro ně nadějí, právě tak, jako se stala řešením setrvání ve funkci pro nelegitimního Zelenského. A spolu s černokopitníkem, který je, že nemohou pořád doufat, že Kreml v odvetném úderu nepoužije své hlavní zbraně. A kdyby? Je přece jasné, že Spojené státy by zůstaly stranou, a to dokonce nepouze v případě, že v Bílém domě sedí Donald Trump. Nelze vstoupit dvakrát do stejné řeky. V předchozí části velké války započaté Německem v roce 1914 a po 20leté pauze na dozbrojení obnovené v roce 1939 se po dlouhém váhání sice přidali, pouze v případě, že v Bílém domě sedí Donald Trump. Nelze vstoupit dvakrát do stejné řeky. V předchozí části velké války započaté Německem v roce 1914 a po 20leté pauze na dozbrojení obnovené v roce 1939 se po dlouhém váhání sice přidali, ale jen tak,

0: Kolová i Starmer to samozřejmě vědí. Proč do toho tedy chtějí kontinent zatáhnout? Protože nemají co ztratit. Jejich pokus o zelenoduhovou diktaturu je v troskách. Zbývá jen chudoba a dluhy. Radikalizující se veřejnost hrozí výbuchem, který je smete. Pro tento případ jim zbývá už Hitlerovo z května před 81 roky, ať velké Německo zhyne, když mě nedokázalo být hodno. Jen z tohoto úhlu pohledu je nutno číst nemyslitelné činy Henleinovské moravsko-české páté kolony v Brně a na Pražském hradě o tomto osudovém víkendu. Milí krajané, jste tady vítáni, oslovil sudeťáky jihomoravský hejtman s příznačně českým jménem Jan Grujlich, nový předseda mrtvých lidovců. Markéta Vaňková, brněnská primátorka za ODS, která už raději ani nebude ve volbách znovu kandidovat, přidala poseltovský rozměr invaze. Děkuji všem, kteří věří, že smíření není slabost, ale síla. Síla Evropy neleží v zapomnění, ale ve schopnosti poučit se z vlastních dějin, pravila k henleinovským pohrobkům, jestli si před či po šlehla obvyklou dávku kokainu. Je už lhostejné, výklad je ale jasný. Smiřme se s tím, že jsme v obnoveném protektorátu. V kolaboraci je síla. Ta bruselská má jedinou šanci zbavit kolonie práva veta uzamčením v definitivní touze, kterou zmínil zastupující říšský protektor Petr Pavel, Spojené státy evropské. Společné vězení má být poučením z našich dějin. Tam už nebudou ani dekrety, protože nebude ani Česká republika jako stát. Zbyde v osvědčené podobě německých regionů, tedy pracovních táborů, v nichž Morava navíc získá lepší statut. Báječná Mähren. No a pak und Böhmen samozřejmě. Nemyslitelné se v Brně stalo skutečností. Čest a sláva těm, kdo proti tomu na místě protestovali, kteří se nenechali vyprovokovat různými pšenáky importovanými mezi ně stále ještě fialovou policií. Nyní jde o to, co z toho vyplyne. Konstatujme současně, že značnou část veřejnosti pád do propasti v podstatě nezajímá. Pod vládou korporátních médií si udržuje svou netečnost, pokud přímo netančí jako křoví v Pavlových chvilkách pro kolaboraci. Vnímat to začnou ve chvíli, pokud se zombiím podaří rozpoutat na evropském kontinentě třetí díl hrůzostrašného seriálu Německé války. Je to jejich poslední zepětí. Ostatně neteční podvolení, žel právě tak jako my ostatní, se o proradném Rusku, které náhle zaútočilo na míru milovnou čtvrtou říši, ani nemusí dozvědět. Prostě bude náhle konec. Ale tak daleko ještě nejsme, i když už blízko. I proto proběhly všechny přidružené koordinované akce páté kolony ještě před sudeťáckým sjezdem, takovým malým předběžným výstřelem z aurory. To brněnské nemyslitelné, které zakončil zastupující říšský protektor Pavel s bavorským Němcem na hradě, nemá naštěstí tečku, je to spíše středník. Ano, invaze nastala a nám už to začalo, ale jak bude vypadat odboj, to teprve uvidíme. Že bude, také o tom je naše poučení z dějin, o tom nelze pochybovat. Ani o tom, že sami na to nestačíme. Svatý Václave, nedej zahynouti nám, ni budoucím.
1: To stojí za úvahu.
2: Na stanici Hvězda.

rozkvetlý se kloní ke střenchám, a já jenom žal a smutek z toho mám, co se sadem nachodím a ke květům se navoním, co já, milé svojí, se v těch květech nahledám. Co já se nahledám, oj nahledám, co já se nahledám,

tu rychle vypátrat. Musil bych to kvítí všechno otrhat. Šeříku, oj šeříku, ty neschovávej panenku, nezbraňuj mi, když svou milou chtěl bych zulíbat. Chtěl bych ji zulíbat, oj zulíbat. Chtěl bych ji zulíbat, oj zulíbat.

Když dívkám sukně ze silonů v ulicích blízkají, když roztočí se v bílém zvonu na schůdkách tramvají, zpívám si ráno na nábřeží písničku, která s vodou běží pod mostem po vlnách. Praha je zlatá loď,